Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 desítek autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách vize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. A teď se podíváme do našeho regionu.
4: Během října se uskuteční výlovy obou zámeckých rybníků v Teplicích. Spodní rybník přijde na řadu už sobotu 10. října. Horní na konci měsíce v sobotu 31. října, vždy to bude o časných ranních hodin. Výlovům bude předcházet pozvolné snižování hladiny. Postupné upouštění

0: Opatření má zabránit prudkým změnám hladiny a přetížení otokové soustavy. Vylovené ryby rybáři rozstřídí a následně vysadí do sportovních revírů na Teplicku nebo ponechají k dalšímu chovu. Na severu Čech dnes očekáváme oblačno až polojasno, později odpoledne a večer vyjasňování, teploty 18 až 22 stupňů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Já se na to prostě nemůžu zvyknout, mi tam chybí ještě to a s Davidem, ale vypadá to, že za týden už by mohl být zpátky.
2: Je to tak krásné, dobré ráno.
1: Jošťák, Rošťák, ahoj Jasmin, ahoj lidi, všichni, kdo jste si nás zapnuli. Je úterý, začíná snídaně šampionů a odstartujeme ji s Avicim. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Nord Music.

0: naším úkolem vás probudit, a tom zpívá Avicii Wake Me Up, 6 hodin 6 minut. Musíme se přiznat, že je to i úkol pro nás, taky s tím máme co dělat po ránu. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a úterní Hit Radio snídaně šampionů. A lidi, já procházím změnou.
1: Tak co to je tentokrát?
0: Transformací. Je to tady a schválně, jestli to někdo z vás máte, taky tak, jo. Já poprvé v životě miluju podzim.
1: A čím se tak stalo?
0: Já nevím, já byl vždycky ten, kdo si jako první stěžoval na to, že je ráno tma a že je odpoledne tma, ale včera nějak po sedmý večer se vracím domů ve tmě a říkám si, jak to je vlastně hezký, že je to taková až jako intimní tma, takže já jsem vlastně spoko, možná za to může to brutální
1: stáří,
0: leto, co jsme tady měli, a to je ono, já se ptám, je to věkem? Co myslíš?
1: Hele, tak já jsem mladší a taky miluju podzim. Já teda musím říct, že miluju každý roční období a jsem strašně ráda za to, jak se nám to střídá, protože ty 3 měsíce, kdy to období vždycky trvá, mi přijde takovej adekvátní čas tomu, abychom si to užili a zároveň, když už nás to štve, tak to brzo jako skončí. Ale na podzimu miluju jako všechno možný, kakao, čaj, je to takový útulný přesně všechno.
0: To je fakt. Já si myslím, že si tohle nadšení možná rozmyslím, až budou teploty pod bodem mrazu a napadne první sníh a bude břečka.
1: A tak to bude zima, ne podzim, to
0: je jasně, dobrý. Takže dobrý, takže miluju podzim. Tak my se ptáme, jak to máte vy? Co vy a podzim, ano nebo ne? O tom bude minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda milujete podzim, nebo jestli teda jste ten, kdo ho nesnášíte. Nechápu, jako může nikdo nesnášet.
1: Mně se líbí, jak před týdnem se tady se mnou hádal, že podzim teda určitě ne a dneska už ho prostě miluje. Ale jo, lidi se mění. Číslo k nám 777-937-777, pojďte nám napsat.
0: A my k vám posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio 607. Hezké ránko.

0: Tohle je Taylor Swift. 6 hodin 11 minut a úterní Hit Radio. Tak co vy, jak to máte s podzimem? Já jsem se bavil o tom, že jsem prošel transformací a podzim z nějakého záhadného důvodu jsem začal milovat. Tak jsme se ptali vás, co vy a podzim. Pojďme na to.
1: Evča Frýdek Místek, podzim je top, miluje barvy podzimu.
0: Petr Praha, jo, miluju, protože konečně není vedro a dá se normálně spát.
1: David ze Zlína, nemá rád podzim, protože ráno neví, jestli si vzít bundu anebo kraťasy.
0: To je fakt, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš. Laura Holkov, miluje podzim.
1: Marek Ostrava, ne, léto by podle něj mohlo trvat až do Vánoc.
0: Anička Tábor, má ráda podzimní večery, seriál, deku a něco dobrýho.
1: Sandra Ústí nad Labem, podzim pro ní znamená jenom tmu, déšť a věčně mokrý vlasy.
0: Veronika Beroun, ano, protože dýňová polívka a pečený kaštany.
1: Dýňovka, mňam. Monika Praha, miluje ten vzduch ráno, když je venku chladno.
0: Stáňa Hrejkovice, nemám ráda podzim, nemám ráda tmu, nemám ráda zimu.
1: Ondra Havířov, podzim je super, konečně se člověk nepotí už cestou do práce.
0: A píše Jitrka, ahojky, měla jsem to stejně jako Michal, podzim mě nechával v klidu a včera jsem šla se psem sama lesem a nestačila se divit, co krás podzim už vytvořil a jaké barvy nám nabízí, jste super.
1: Teda vy jste poetický.
0: No jo. Tak my vám děkujeme za vaše zprávy. Je teda vidět, že není důvod být Gargamel, že ten podzim není úplně blbej. Tak pojďme na další hity. Co pro vás máme nachystaný teď? Miley Cyrus, End of the World, 6 hodin 12 minut, Hit Radio.

0: Tohle je tak dobrý, že bych to dal klidně ještě jednou. Činasky, Můj svět, Hit Radio, 6 hodin 19 minut, dobré ránko.
1: Jestli máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi, tak já vás uklidním, protože vždycky je tady někdo, kdo utratil skoro 400 tisíc korun za něco, co vlastně vůbec neexistuje. Italský umělec Salvatore Garau prodal neviditelnou sochu, jo? Ona se jmenuje Já jsem. A není na ní vůbec nic, jakože doslova, žádný kámen, žádný kov, žádná socha, prostě to je neviditelný prázdný prostor. A ten kupující za ní dostal certifikát pravosti a instrukci, že si má doma vyhradit prostor 1,5 x 1,5 metru, kde nesmí nic stát, aby se mu tam ta socha vešla.
0: To je prima. To je prima. Je to rozhodně super, ano, super umění do malého bytu, protože ti to nezabere místo, ale víš, že to tam někde je za ty prachy. My tady máme autentickou nahrávku od majitele.
2: Však. My si ji najdeme po tůrku. Tu je. Jemináčku. Ta je tlustá. Jako ruka. Však taky něco váží.
0: No jo, přesně.
1: No takže když budete mít doma prázdný byt a někdo vám za to bude nadávat, že tam jako nic nemáte, že nejste zabydlený, řekněte, že sbíráte moderní umění, že to
0: hele,
1: tam je.
0: Jako. Ale super kauf, jako stěhováci to milujou, prach se na tom nedrží a nikdy se ti nerozbije. Hotové, vybavené.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Máme ji!
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Hit Radio.
18: Makes me feel

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se dnes ráno stala na Liberecku, opatrně v obci Lažany, kde havarovalo nákladní vozidlo. Kvůli zranění na místo jeli i záchranné složky. A pozor si dávejte taky v Pardubicích, kde došlo k nehodě v Husově ulici. Havaroval tam osobák.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitradio North Music.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, 6:58. Vám přejeme hezké ráno. Rehab in my head. Za malou chvíli další parádní muzika, nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 6:30, hezké ráno. Provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voajery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Obětí stěží pochopitelného šlendriánu se stala Američanka, když jí lékaři amputovali zdravou levou nohu na místo pravé, postižené nemocí. Později museli chirurgové odebrat pacientce i druhou dolní končetinu, takže nakonec přišla o obě nohy. Tomu se říká mít pech. No a anglický fotbalový brankář Jordan Pickford bude muset v prosinci k soudu kvůli nebezpečné jízdě, kterou málem způsobil dopravní nehodu. Informace vyšla včera, den před dnešním zápasem Ligy národů v Londýně, kde dlouholetá reprezentační jednička může nastoupit proti českému týmu.
0: Ale k té druhé zprávě, já si myslím, že kdyby v Americe znali to český přísloví dvakrát měř jednou řeš, že by se to prostě vůbec nestalo. Pojďme si dát super song. Začátek 80. absolutní evergreen. Jsme navařili. Tohle by od Paul Reicha dostalo nálepku se třema hvězdama. Journey Don't Stop Believin. Vlastně ideální song, když třeba po třetí neuděláte autoškolu. Tak pojďme na to, šampioni. Hezký ráno.

0: Amigos, compañeros, Marques, basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, já mám příběh. Mně se včera rozsvítilo hladový oko, čověče.
2: No.
0: Jo. No a samozřejmě dojezd byl ještě nějakých 90, 80, já jsem hodně jezdil a najednou jsem na dálnici a ono to začne blikat, když máš dojezd nula, aby ti to jako echt upozornilo a já si říkám, ne, já nechci, tak říkám, budu muset sjet a natankovat na dálnici a čověče, hele, já si pískám, protože díky zastropování cen je benzín za stejný peníze i na dálnicích.
2: No je, je.
0: Takže já jsem normálně ušetřil nějaký 300 na nádraží díky cenovému stropu.
2: My, co jezdíme takzvaně na zelenou, tak jako, to neznáme.
0: Že do tohle jete zelenou, no, jestli... To se prodraží, ne, docela. Kolik stojí litr zelený vůbec? No ale počkej, sledujete to, jo? Ještě na začátku roku stál litr, nevím kolik, 30 korun asi, jo? A teďka si říkáme, tyjo, 45?
2: To je dobrý.
0: To je bomba, to je paráda. Mně to přijde, že to je něco, jako kdyby vás někdo mlátil po hlavě palicí, ale pak přešel na gumový kladivo, jo? Je to pořád hrozný, ale říkáte si, cítíte takovou tu úlevu prostě. Tak vy, kdo dneska jedete tankovat, tak přijel soustras, no? Popřejem. Za chvíli další hity Alex Warren Ordinary, no a k vám do aut taky zamíří za malou chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Potřebujete připravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
18: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
17: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
19: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Auto s defektem vás teď může krátce zdržet na dálnici D1. Odstavené je na kilometru 44 ve směru do Prahy. No a pozor taky na Prachaticku, kde jste narazili na uzavírku. Je to v obci Malovice, kde pracují stavbaři. Jezdí se tam dočasně objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rihanna, Calvin Harris. We found love. Tohle je Hit Radio v 6.53.
1: Posledně měl 10 000 lidí na Letný, teďka míří zpátky mezi stromy na Šumavu a vrací se domů. Řeč je o Markovi ztraceném, samozřejmě. V Železné Rudě odehraje od 19. června do 6. července 7 koncertů pod Širákem. Každý bude pro 1000 lidí a má to být takový skromnější pódium, tam ta šumavská příroda, Marek a tisícovka z vás.
0: Takže tam vlastně dorazí stejný počet lidí, co má Železná Ruda, pokud se nepletu, nějakých 1500 obyvatel, jsem hledal. Nicméně, proč se teda po obří Letné rozhodl právě pro takhle komorní koncerty, tak to, na to se ho zeptáme zítra my, protože bude hostem zítřejší snídaně šampionu. Probereme koncerty, návrat na Šumavu i všechno, co chystá, tak zítra ráno si to rozhodně nalaďte. No a já si říkám, když se teda o Markovi bavíme, že by nám mohl někdo zavolat. Ideálně někdo, kdo jste byl na Letenské pláni, 800 937 937 a pojďte vybrat písničku. My jsme tady projížděli co hodně zahrát a vlastně tady je takových songů, že bychom rádi, kdybyste to vybrali vy.
1: Tak to pojďte rozseknout. Těch songů je tam fakt hodně, koukám. Tak můžu nějaký svý favority?
0: Ne.
1: Ne, už někdo volá.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Katka Zavířová.
1: Ahoj,
0: ahoj Katko Zavířová, tak co, byla jsi na Letenské pláni?
2: Byli jsme i s mým mužem a bylo to opravdu wow a úžasné, moc hezký koncert.
0: Kdyby jsi měla vypíchnout jednu věc, co se ti a tvému muži na koncertu líbilo úplně nejvíc, co to bylo?
2: Tak toho byla spousta, ale nevím, no, asi, prostě ano, asi Marek i prostě taková ta atmosféra, to, co on prostě umí vždycky tak nějak vytvořit s tou svojí, vlastně nebo naší ztracenou rodinou, jo, je to prostě takové fajn, že prostě má tam vždycky takové své fanoušky, kteří prostě opravdu si to tam jdou užít na ten koncert vždycky, no. Měl to super všechno dookola, i tu show, i jakoby on sám, to, jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
1: Tak nám pověz, co si teďka vybereme, co si pustíme.
2: No, možná na to, co vám hraje, tam v podcastu to slyším.
0: Naše cesty, jo, co
2: naše
0: jsem tady
2: cesty.
0: Pustil.
2: Je to taková fajn písnička, jako ono, já mám ráda prostě všechny, nebo třeba i dvě lahve vína, zase třeba takhle na rozjezd po ránu, taky super, ale
0: My teďka přijde jako, že jsem udělal takový product placement.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás před výběr a
4: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
0: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňo braní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské

0: Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide. A jdeme do našeho regionu.
1: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem začne ve středu s provozem očkovacího centra. Lidé starší 12 let budou dostávat vakcíny proti COVID-19 a chřipce. Zájemci mohou chodit bez předchozího objednání a registrace. Očkování vakcínou proti COVID-19 je bezplatné. Očkovací centrum nově sídlí ve druhém patře pavilonu T. Otevřené bude do odvolání každou středu od 7 do 18 hodin. Na Ústecku dnes očekáváme oblačno až polojasno, později odpoledne a večer vyjasňování. Teploty po ránu hodně nízké, místy jen 4 stupně, jinak přes den 18 až 22 stupňů. Poslouchej.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezký ráno.
2: Krásný úterý. Snídaně
1: šampionů. Rozjíždíme další hodinu úterní snídaně. Michal, Jasmin, s vámi krásné ránko. Písničky nachystaný, Pink, So What. A za chvíli to bude o zubech. Počkejte na to, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: So What. 7.07. Na Hitrádiu, hezký ráno.
1: Já se vám svěřím, my jsme v neděli měli rodinnou oslavu a přišla za mnou moje desetiletá ségra, že se jí kejve zub a říkám, no dobrý Emi, tak mi to neukazuj, mě se z toho jako dělá špatně, jo? No a včera mi rovnou píše, tak už jsem se ho vytrhla a sama a ještě mi poslala fotku, tak říkám, no tak to je perfektní, tak to se šikulka, ale mě vám to tak strašně vrátilo do dětství. Protože já jsem tohle to nesnášela. Jak se ten zub kejval, vy jste pořád do něj šťouchali tím jazykem a chtěli jste, aby šel ven, zároveň jste to vůbec nechtěli, aby šel ven. A nejhorší byly ty rady těch dospěláků, tak si to prostě vytrhni, ale teď je to jako součást vašeho těla, to prostě nebyla příjemná věc.
0: Já si vzpomínám, že vlastně nejhorší věta, která existovala od rodičů, bylo neboj, vůbec to nebude bolet. A vy jste v tu chvíli věděli, že to bolet bude, jo. A asi každý, nebo ne každý, vlastně na tohle téma máme všichni svůj vlastní příběh, protože samozřejmě jako mléčný zuby jsme pravděpodobně měli úplně všichni a mě by zajímalo, kolik peněz třeba vám nechala zoubková víla. U nás nic, my jsme byli z chudýho kraje, nic.
1: U nás taky nechodila zoubková víla a právě u ségry mladší už chodí. Tam je najednou jako tolik věcí jinak, jí vždycky závidím. Nicméně spíš mě zajímá, jestli jste si je teda vytrhávali sami, anebo jestli vám je někdo trhal, protože já taky si vzpomenu na případ, kdy jsem si ho teda vyškubla. Někdy mi to vyškub táta a někdy jsem to měla opravdu zavázaný za provázek a praštilo se těma dveřma.
0: Pane bože, tak to my jsme nikdy žádný takovýhle akce nedělali. Já jsem se tam prostě jenom rýdil jazykem na tom zubu a když jsem jako zjistil, že už se vyklá pod nějakým úhlem, tak jsem si řekl, že už je čas. Takže jsem ho vzal do ruky a vyškub jsem ho.
1: A koukala jsem teďka na Instagramu, na mě vykukujou takový jako lepší varianty toho trhání zubu, kdy si to člověk nebo dítě přidělá za takový ty dětský pistolky, jak střílej ty dětský náboje, no. Asi to znáte všichni, nechci říkat konkrétní značku, no a prostě to vystřelíte a ten zub vystřelí s tím nábojem a to je vlastně strašně super nápad.
0: Že to je vlastně jako hrou,
1: no.
0: Jo, bolí to teda stejně, ale je to udělaný hrou, tak to je prima. No tak pojďte nám dát vidět, zajímá nás nejdivnější způsob, jak jste si vy sami, anebo jak někdo vám vytrhl mléčný zub, protože na tohle máme vzpomínky, jak jsem říkal, úplně všichni, tak hlasovku můžete poslat přes WhatsApp na 777-937-777 nebo klasicky SMS-ku, budeme rádi, vrátíme se k tomu, teď Naughty Boy a Sam Smith na Hit Radio, hezký ránko.

0: Shakira, Zoom, Hit Radio, 7:45, minuta k tomu. Co bylo horší, když jsme byli malí, co? Tříska v ruce, odřený koleno a dezinfekce, anebo vyklavej zub? Tak z tohohle dětského hetriku jsme se zastavili u toho posledního a to jsou mléčné zuby.
1: Mě právě včera posílala moje 10letá ségra fotku toho, jak si vytrhla nějaký zub. Říkám, ježiš, nedělej to, strašný, nechci vidět vůbec takovýhle věci. Vrací mě to do dětství, nesnášela jsem to a ptali jsme se na vaše zážitky s trháním zubů.
0: Ale možná vám z toho jde trošku mraz po zádech, ale je to prostě součást života každého z nás. Píše třeba David z Brna. Ránko týme, no fuj, vy jste čuňata po ránu. Jazykem do vyklejícího zubu, jo. Mě úplně bolí břicho a potí se mi dlaně, jinak u nás bylo nejčastější kousnout do jablka. Hmm. Nehodilo to však ani halíř. Krásný den, David z Brna, tak tady zoubková víla nedorazila.
1: Lidka vždy si trhala zuby sama, první ve 3 letech, protože její starší bratr prej dostal maličkost za vytržený zub. No a píše dál, já mu záviděla a pak 3 roky čekala, až doroste.
0: Mm-hmm. Další zpráva. Ahoj, k nám zoubková víla nikdy nechodila. Nicméně minulý týden mi vypadla hýčkaná jednička dole. Nutno podotknout, že mi bude 40, takže úctyhodný výkon.
1: Cože?
0: Po zjištění ceny za implantát zkouším zoubkovou vílu noc co noc a ono nic.
1: Ve 40 vypadl mlíčňák?
0: No mlíčňák asi ne, spíš normální zub, ne. Už viděla někdy někoho s mlíčňákem ve 40?
1: Jo, dobrý, tak my jsme se ptali na mlíčňáky. Dobré ráno, tady Káťa. Já si jako malá jeden zub vyrazila, byla jsem s rodičima na bowlingu a tou bowlingovou koulí jsem se praštila do pusy. A pak jsem od zoubkové víly dostala náhrdelník, který nosím občas i doteď.
0: A zase to bylo rychlý. Taky píše, nebo posílá hlasovku Monča.
2: Ahoj rádio, já vám přeju krásné ráno. Debata o trhání zubů mě velmi pobavila. My jsme teď v září trhali synovi jedničku nahoře, trápil se s tím celý prázdniny a nakonec si sám vybral techniku přivázat na provázek a vystřelit šíp z luku. Povedlo se asi na 10. pokus, ale zoubek jsme každopádně na zahradě nenašli. Tak krásný den.
1: 10. pokus se šípem.
0: Zub odletěl do neznáma. Taky posílá hlasovku Jarka.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Mám dceru, který bude teďka už 25 let, ale když byla malinká, tak na chatě utíkala, zakopla a po fošnu si vyrazila naprosto všechny mléčné zuby. Do lejs byly asi 3 a vršek byl zaražený ve fošně, takže jsme to měli jednou ranou. Dneska má krásné zuby, ale ta vzpomínka je šílená.
0: Já tomu říkám efektivita práce.
1: No počkej, ale to takhle vzít všechny zuby naraz, hlavně kolik jí tehdy bylo, jakože jak dlouho pak člověk čeká, než mu dorostou ty další, jak dlouho chodila úplně bez zubů chudinka.
0: To je jedno, ale jako geniální, jako zakousnout se do fošny, efektivita práce jak blázen. Prima. Tak milé děti, vy kdo nás teďka posloucháte a my víme, že tam jste a my víme, že se vám nějaký zuby vyklejí, nápady, jak s tím zubem ven, máte, není zač. Pojďme na muziku. Pitbull, Kesha, Timbr, 7:19, Hit Radio, dobrý ráno.

0: Hit Radio v 7.22 a vy jste naprosto neuvěřitelný lidi. Já jsem se v 35 dozvěděl něco úplně novýho. Hele, Jasmin, neznalost neomlouvá, dostal jsem to pěkně sežrat. Já jsem se tě ptal, ty jsi říkala, že ve 40 mléčnej zub, jako jo, no. Jestli to je možný. No a já říkám, jestli už jako někdy viděla po 40
1: no, někoho s mléčným zubem. No úplně, no.
0: Tak, přišlo ještě víc reakcí, než na to, když jsme se vás ptali, jak vzpomínáte na vytrhávání svých mléčných zubů a píše tady třeba Alena. Dobré ráno, mléčný zub ve 40 klidně, je mi 44 a mám dolní pětky mléčné a pod nimi nejsou trvalé zuby, není to úplná rarita a nejčastěji je to právě u pětek. Hezký den.
1: No, tak to vidíte.
0: Píše i Jana. Ahoj všem, k tématu. Švagrovi je 50 a má stále mléčnou stoličku. Anička, dobré ráno, bude mi 47 a pořád mám mlíčňák.
1: Jak to děláte? Ale takhle, já jsem fakt ráda, že nemáme ty zuby jako troje, jo? Že bychom přezubovávali vlastně dvakrát, protože, co tam mluvíš, jo? Odporný.
0: No, děkujeme, já jsem se teda naučil, já jsem to nevěděl vůbec. Přiznávám se, pro mě nová informace, já to musím rozdejchat. Musím se nadechnout. My vás nemít, nevím, co bychom bez vás dělali. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli, taky Robin Schulz, Fastboy a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ránko, šampioni.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme teď hlášenou na Českolipsku, opatrně na příjezdovce do Mimoně směrem od Novin pod Ralskem. Havarovalo tam osobní vozidlo. No a dál opatrně na Liberecku v obci Lažany. Tam je třeba vyprostit po nehodě havarovaný kamion.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio 7.32. Za malou chvíli rychlá pětka. O co budete soutěžit, přidáme hned po ranním updateu s Davidem Račákem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc třeba se zpožděným letem nebo odškodněním. Tím se snaží vylákat od lidí osobní údaje a informace o platebních kartách. Buďte ostražití. Ve Francii se zlodějům nějak daří. Po loňském vykradení pařížského Louvru a letošní krádeži obrazů Renoira znovu řádili v muzeu. Tentokrát si ve střední Francii odnesli uměleckou knihu, která váží 210 kg. Její bronzovou obálku navrhl Salvador Dalí a jen ta váží 150 kg. Policie teď po zlodějích pátrá. No a Microsoft se chystá ukázat, jak si představuje další éru operačního systému Windows. Už ve středu 7. října pořádá speciální akci zaměřenou na Windows a počítače Surface, které mají proměnit osobní počítače ve středobod umělé inteligence.
0: Tak my, Davidovi, děkujeme, takže ve Francii se daří zlodějům. No dobře, tak snad se vám bude dařit v naší rychlé pětce, protože celý tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. 7.35 a jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlé pětce hrajete o poukaz na 2000 korun k nákupu audioknih na portálu a e-shopu Audioptéka. Tak vám držíme palce a kdo to bude dneska?
0: S námi se za soutěží Jirka. Jiřino, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi psal, že by jsi rád zasoutěžil, že tahle cena by se ti hodila. Posloucháš rád audioknížku nebo takovýhle věci?
2: No, tak rád poslouchám podcasty a vždycky zrovna jsem si říkal, že bych si koupil nějaký ty audioknihy, takže to se docela i hodí.
0: Perfektní. Tak pět otázek tě dělí od výhry, pojďme na to teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Leonardo da Vinci byl malíř, švec nebo reper?
2: Malíř?
1: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jirko, jak se říká mláděti od ovce?
2: To je hně?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik očí mají 3 lidé dohromady?
2: 3 lidé dohromady 6.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se říká člověku, který řídí letadlo?
2: Pilot.
0: Je to tak. A pětka?
1: Je Španělsko v součástí Evropy?
2: Ano.
0: Ano. Jirko, ty jsi divoch, je to tvoje. Poukaz v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, je tam více jak 3000 titulů, takže si myslím, že si určitě něco vybereš.
1: Moc gratulujem.
2: Moc krát děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ještě nám řekni, co ty a úterý, co chystáš na dnešek, co?
2: Co dneska? Dneska plánuju.
0: Aha.
2: No tak teď jsme tam práci. Mám po práci nějaký odpočinek.
0: Odpočinek, relax. Skvělý, perfektní plán. Tak Jirko, měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Vypadá na parádní den. Propolis Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized na Hit Radio 7.41.
1: Za chviličku oslavíme 44 let něčeho, co jsme jako děti strašně chtěli mít, a nejlepší je, že dneska to vlastně všichni máme. Jenom jsme si to tehdy představovali trošičku jinak. Tak co to je, to si řekneme za chviličku.
0: Asi bychom to dneska nejradši neměli. Tak co to přesně je, přesně řekneme za chvíli a přihodíme i další hity. Na co se můžete těšit? Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, taky Miles Smith, a přihodíme ji dopravu. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: 2900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kbcz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na nehodu na Litoměřicku, stala se na příjezdovce do Krapčic směrem od Mělníka. Počítejte tam s kratším zdržením. No a pozor taky na dálnici D11, odstavené auto s defektem je teď na kilometru 94 směr Jaroměř. Tak i tam opatrně.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Miles Smith, Stargazing na Hitrádiu v 7.52. Dobré ráno. Dneska je speciální výročí. 44 let od televizní premiéry Macha a Šebestové. Vzpomínáte, jak jsme všichni chtěli to jejich urvaný sluchátko? No tak si můžeme vlastně pogratulovat, protože dneska ho máme všichni, jenom teda musíme platit paušál a místo kouzelního hlasu nám tam volá neznámý číslo s nabídkou energii, jo?
1: Jaký jste měli vztah k Machovi a Šebestovi? Protože třeba moje máma, ta mě to naučila milovat, ona dokonale imitovala hlas Macha. Aha. A vlastně celý dětství moje jenom říkala hlášky z Macha a Šebestovi, takže já to znala fakt na spaměť.
0: Já jsem zkoušel tu hlášku s těma kočkama a jako nevyšlo to teda, jo, takže mám trošku pocit, že kecali.
2: Můžeš do toho vlad, halo, halo, halo, proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete? A oba koukali jako vyjevení.
0: Zkoušel jsem to, nefungovalo, ale ano, utržený sluchátko bylo top. Já to teda dávám za sebe na seznam věcí, které jsme jako děti chtěli vlastnit. Létající koberec, jo. Arabelin prsten, no, plášť neviditelnosti a tohle utržený sluchátko. Já si říkám, myslíte, že dnešní děti znají Macha a Šebestovou, protože to je sama Tlapková patrola, Prasátko Pepa a takovýhle věci.
1: To je fakt, to se zeptám malý se, kdy
0: no, já se tam teďka, děti jsou ještě, no. Za chvilku vystupují, tak co děti znáte Macha a Šebestovou. A mě by taky zajímalo, co byste si jako první přáli od kouzelního sluchátka dneska. Máš nějaký přání? Já bych si přál, aby mi přestali volat ty Indové, jakože podpory Microsoftu, jo? Hello, mister, your computer has virus, trust me. I need your card details, please trust me. Hezký ráno, zítra rádia v 7.54.

0: Chcete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. A ještě jdeme do našeho regionu.
10: Během října se uskuteční výlovy obou zámeckých rybníků v Teplicích. Spodní rybník přijde na řadu už v sobotu 10. října, horní na konci měsíce v sobotu 31. října. Vždy to bude o časných ranních hodin. Výlovům bude předcházet pozvolné snižování hladiny. Postupné upouštění má zabránit prudkým změnám hladiny a přetížení otokové soustavy. Vylovené ryby rybáři rozstřídí a následně vysadí do sportovních revírů na Teplicku nebo ponechají k dalšímu chovu. Na severu Čech dnes očekáváme oblačno až polojasno, později odpoledne a večer vyjasňování, teploty 18 až 22 stupňů.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Čau, dobrý ráno.
16: Krásný úterní ráno.
17: Snídaně šampionů.
15: Startuje poslední hodina úterní snídaně. Písničky nachystaný, Sigma, Nobody to Love. Tak pojďme na to.
18: Hit Radio North Music.

0: 4 minuty po 8 ladíte Hit Radio, za to díky, tohle je Sigma.
1: Znáte takový ten pocit, kdy někoho potkáte vždycky zrovna ve chvíli, kdy vypadáte úplně nejhůř? Mně se to stalo včera, že jsem potkala kamaráda ze školy, kterýho jsem roky neviděla, od základky vlastně, a samozřejmě jsem ho nepotkala ve chvíli, kdy jsem vypadala hezky. Já jsem šla z obchodu v teplácích, ještě jsem nesla nejdřív odpadky, takže v jedné ruce odpadky, v druhý kobliha, láduju se a najednou je, ahoj Jasmin, říkám, no tak to je perfektní.
0: A tak ten v pohodě, jako vem si, že nejhorší je potkat spolužáka, že se ti to mohlo stát, potkat ho někde tam, kde si myslíš, že jsi úplně anonymně, třeba na Kožním. No. Nebo já si myslím, že mi to čeká, že se určitě blíží ta chvíle, kdy se s bývalými spolužáky budu potkávat v čekárně na urologii. To je taky asi netradičně, nebo třeba v sauně. Takže ty jsi ještě v pohodě.
1: Tam mi to nevadí, v sauně potkám kde. A tak já jsem jakože zahalená, to není, že tam.
0: Takže bys chtěla Martina z 8B potkat v sauně, jo. A nebo samozřejmě člověk třeba jede na druhý konec světa, už si úplně zapomněla na ty spolužáky ze základky a teďka najednou slyšíš: Jasmin, 6C a ty.
1: Ale já nevím, proč nemůžem někoho potkávat vždycky, když nám to sluší. Prostě opravdu zrovna, když vypadáme jak kekel, tak někoho potkáme. Znáte to asi všichni taky.
0: No třeba pak, když přijde ta věta, že když ti někdo řekne, hele, ty ses vůbec nezměnila. A teďka si říkáš, tak počkej, je to jako lichotka, nebo jako je to teda špatně, chovala jsem se tenkrát nějak. Jo?
1: No, tak nám dejte i vy vědět, jestli jste potkali někoho v nějaký situaci nezrovna chtěný, to by se to stalo už?
0: Jo, já teďka se asi nespomenu, jako určitě se mi stalo. Stalo se mi na dovolený na Sicílii, jsem potkal člověka, bývalého souseda, ano, ale to už je teda strašných let zpátky. A taky jsem ho tam nečekal, přesně takový to, že si říkáš, jo, tady jako nikdo moc česky nemluví a pak najednou, nazdar Michale! Ahoj, jak se máš, jak to jde, co život, co? Jo.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi za hlasovky i za zprávy, v jaký nechtěný nebo trapný situaci vás někdo potkal.
0: Pojďme na hity. Rosalyn, Snap, taky Linkin Park a pak na vaše zprávy. Hezké ráno.

0: jízda. Linkin Park, 8 hodin, 13 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
0: Skvělou zprávu napsala třeba Veronika. Dobré ráno, jednou jsem si odběhla vynést koš chvilku po probuzení, vlasy narychlo zamotané do drdolu, vytáhané tepláky i tričko. Obličej jen opláchnutý vodou, no a podařilo se mi s košem vyhodit i klíče. Když jsem se pak klackem snažila klíče vylovit z kontejneru, projížděl kolem kolega, nevěřil svým očím a málem se počúral smíchy. Hezký den, Veronika.
1: Jako když si představím třeba tebe, Michale, takhle v kontejneru s teplákama, tak bych se asi taky posmála.
0: Ale já to dělám běžně tady ty věci, takže by to nebylo jako nic nestandardního, jo. Máme tady taky super hlasovku od Adély.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti a už jsem si sušila hlavu, byla jsem oblečená, tak šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci. A tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe, a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Se známe z Péčka, no.
0: Se líbilo, jak tam Adela řekla, že to a asi jako ne. Asi. Ale zase je super, že má historku nejenom Adela s manželem, ale taky ten Borec.
1: No,
0: a mě by zajímalo, jestli nás třeba náhodou, čistě teoreticky je to dost možný, poslouchá nás spoustu lidí, tak jestli nás posloucháte vy, kdo jste teda si myslel, že teda Péčko nebo tohle, no rozumíme si, klidně nám dejte vědět a my vás tady s Adel propojíme a můžete to probrat třeba u kávy. Tak díky za vaše zprávy a hlasovky, teď pan Šíren, Shivers na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Čtvrt na devět, tři minuty k tomu. Dáváte si úterní hitrádio, to nám dělá radost, za to díky. Za chvíli Imagine Dragons, to je tohle, taky Kateřina Marie Tichá a taky přidáme dopravu. Hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
18: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží na Rychnovsku, opatrně mezi Českým Meziříčím a Malým Meziříčím, kde se srazila dvě nákladní auta. Silnice je průjezdná Kyvadlově. A pozor taky na Českobudějovicku, tam je nehoda u Neplachova, tak i tam opatrně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Plamen na Hit Radio v 8.29 a David Račák má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, policie v Severní Karolíně zastavila na silnici poněkud neobvyklé vozidlo, byl to gauč, který poháněly dvě elektrické koloběžky. Policisté pak na sociálních sítích zveřejnili fotografii s tím, že další pohyb po silnici už vehiklu nepovolili. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Mezi paneláky sídliště v Ostravském Zábřehu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Projekt v září schválili ostravští zastupitelé.
3: Já k tomu asi nemám co.
0: To je geniální, já bych to čekal spíš v Brně teda, ale tam vlastně už mají tu králikárnu.
3: Tam ten kurník mají.
0: Tam je ta králikárna, no. Hele, co by mohlo být v centru Prahy? Strachovky, prasličák. Yes. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin. For the cause, Stand by me. A připomínáme, že Jirka Pelnář vám srdcovky hraje mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak si o tu svoji po 12. napište. Tak pojďme na to, tohle vás bude bavit. Volume doprava. Hezké ráno, šampioni.

0: 7 minut po půl deváté, ladíte Hit Radio. Dobré ráno.
1: Zjistili jsme, že Japonsko má asi nejroztomilejší způsob zatýkání hlití na světě, jo. Když tam někdo na veřejnosti nějakým způsobem řádí, je agresivní, je opilej, odmítá spolupracovat, tak policie ho může zabalit jako burrito, jo? Teď si nedělám srandu, oni používají takovou pevnou plachtu speciální, kdy člověka zabalí teda od ramen dolů, takže nemůže kopat, nemůže máchat rukama, je to taková kazajka, ale je to roztomilý, říkají tomu opravdu burrito.
0: No právě ano, internet tomu začal říkat burrito, mi to přijde jako takový all inclusive po japonsku, jo? Že jdeš na drink, pak máš večírek, a pak seš burrito.
1: Já si představuju ten proces, jo, kdy jako, pane, uklidněte se, neuklidním, tak, tortilu, doneste to.
0: Tež do deky.
1: Tež do deky, přesně.
0: Hele, a pak když ti zabalej a bude ti jo blbě, tak to budeš mít i s pálivou omáčkou. Takhle, vzpomenete si, kdyby vás takhle zabalili, když jste to na Mejdanu přepískli, já si to vám docela živě. A jako když si do té situace spojím to, že by mě zabalili ještě do burrito, tak úplně vidím ty mý kámoši, jak by mě poslali někam na kopec a skoupili mě jako barec dolů. Za chvíli Cyril, tak jedej Dalton, hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
12: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
11: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
13: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
14: Promění?
13: A v novou sukínku?
10: Promění.
13: A v paraplíčko?
10: Promění.
13: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
13: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
14: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
13: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tati? A...
10: Běž už.
14: Více na cestaodpadu.cz.

Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: 8.49, Hit Radio a Ray Dalton. Máme si užít poslední 2 až 3 teplé dny, potom přijde teplotní facka. Ano, je to tak, winter is coming a Jasmin otevírá počasí, že jo?
1: Ano, je to tak, ano, 2 až 3. Dnešek, zítřek, ve čtvrtek už to tady vidím velký špatný.
0: A páteček?
1: No taky, no jo, až do pondělí lijáky, aspoň tady u nás, tak...
0: No, vypadá to, že v pátek ráno budeme stát před skříní a volat, kde mám sakra tu zimní bundu, no, kam jsi ji schovala, tu zimní bundu?
1: No já hlavně každý rok kupuju novej skládací deštník, mě se toho, během toho roku se mi někam vždycky schová.
0: Jakože se do toho oblečeš, nebo?
1: Ne, tak jak jsou ty lijáky na podzim, tak já si vždycky koupím novej a buď se s ním něco stane, nebo se prostě ztratí, takže já jdu do toho asi zase, no.
0: Já hlavně nechápu, proč nemůžou být ty přechody mezi těma jednotlivýma ročníma obdobíma nějak jako plynulejší,
1: jo?
0: Postupný, to je prostě. Je zima, najednou bam, najednou léto, jo? Teďka máš babí léto a on ten podzim prostě nemůže jako nakráčet takhle v klidu. On prostě rozkopne ty dveře. A letí dovnitř. Takhle to bylo nám s tebou hezky, brzo se vrať, i když vlastně, když si vzpomenu na ty 40, když jsme doma umírali, asi podzim a zima vlastně docela dobrý. Tak jo, tak pojďme si užít ještě poslední teplý dny. Ještě to je na Aperolek, v pátek čaj s medem, no. Teď další hity, Jelen, ještě jednu noc, 8.50 a my vám zítra rádi a přejeme hezké úterní ráno.

0: 7.55, posloucháte Hit Radio. My vám přejeme hezké ráno a bohužel už se musíme s vámi rozloučit, protože po deváté nás střídají naši skvělí kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Avicii, Jim Class Heroes, taky Huntrix Golden, to všechno po deváté.
1: Díky, že jste s náma přežili další ráno. My jsme tady vlastně řešili strašně moc věcí i ty zuby. To bylo takový trošku nechutný, ale vlastně jste nás vrátili zpátky do dětství.
0: No, my jsme se hlavně dozvěděli, pro mě novinka, že mléčné zuby můžeš mít i v pokročilém věku.
1: No, i po 40. Spousta z vás má mléčňáky i po 40.
0: Takže vy nás tady normálně učíte. Tak se budeme těšit zítra, jestli se dozvíme něco dalšího zajímavého.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak vám přejeme hezké úterý.
1: Mějte se krásně a zítra zase od 6.
0: Jsme tady. Tak papa.
1: Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Otvicí v Chomutovské ulici u kulturního domu se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a silnice uzavřená, takže čekejte tam velké komplikace. A ještě v Ústí nad Labem v Klíšské ulici u křižovatky s ulicí u Městských domů, tam srazilo osobní auto chodce a provoz je tam částečně blokovaný. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90.
3: To jsou info, volejte na 800 900 952.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90.

0: budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: 9 hodin, krátké zprávy pro Severin Čechy a Robert Gajderovič. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak si kdo v kampani vede, se už ale nedočkáme. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Připravovaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. To potvrzuje i mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
6: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
5: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Provoz na železniční trati z Ústí nad Labem do Lysé zastavila dnes ráno závada. Osobní vlaky nahradily autobusy. Cestující musí počítat se zdržením. Podle informací Českých drah se závada vyskytla ve stanici Štětí. Ochromen byl také provoz mezi Štětím a Libichovem. V tuto chvíli už by měl být provoz obnoven. No a ještě sport. Tenista Jiří Lehečka dnes bude bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světa žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin dopoledne našeho času. 24letý Čech může oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Na severu Čech se budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Během dopoledne se bude ale všechno rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno, teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Takové bude počasí, no a teď už Lucka.
3: Dávku pracovní prokrastinace. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a nejlepší dopolední show na severu Čech. Hit Radio North Music.
7: No jo, jsme tady, krásné, dobré dopoledne.
8: Krásné úterý.
7: Robert je ochromen a ohromen.
5: To je hrozně podobný.
8: Tak jo, přejeme vám hezký start do nového pracovního dne. Máme úterý, 6. října, já jsem se trošku zadejchala.
7: No, protože Lucie běžela v posforech.
8: Já jsem byla u šéfa.
7: Jo, takhle, aha. Tak se prosím
8: jsem
7: tě.
8: Jsem zadejchaná.
7: Dobře. Každopádně dneska máme třeba v Ústí nad Labem mlhu, mlha, že by se dala krájet, ale třeba Chomutov, Jirkov, sluníčko, úplně jasno. Je to zvláštní, jak to počasí je různý na těch místech severních Čech a je to jasné znamení toho, že máme babí léto.
8: A my se na něj podíváme za chviličku.
7: Dozvíte se, proč se babí léto jmenuje?
8: Babí
7: léto.
8: A já už jsem se vydechala, tak můžeme začít.
7: No je teda větší. Hej bratr, pojďme na to, krásné dopoledne, Hit Radio North Music.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech a přejeme vám krásný úterý, protože s náma bude krásný, nejkrásnější.
1: Ty fandíš teda jako.
0: Já si fandím, já nám fandím hlavně a fandím našim posluchačům, ať vám to samozřejmě dneska v práci zase rychle uteče.
1: No přátelé, pokud jste do práce jeli autobusem, vlakem nebo autem, nemohli jste si nevšimnout ranních mlh. To znamená, a je to jasný, neříkáme žádnou novinku, že je tady podzim, to víme všichni, a je tady takzvané babí léto, protože ráno zima, odpoledne vedro a jsem v tom stavu, kdy já třeba dneska konkrétně jsem šel v kraťasech a v tričku.
0: Já to vidím.
1: A byla mi strašná zima, říkám, tak ty jsi úplně debil, se musíš trošku oblíknout, no, a pak budu nemocnej. A zase, když se nabalíš ráno, tak nevíš, ano, co s tím odpoledne, protože ano, máš svetr, máš nějakou bundu a odpoledne je 25. Neuvěřitelný.
0: Ano, ano, a to, co ty? Ty si tohle třeba řekneš, ale ty malí děti, jak oblíkáš do té školy
1: to
0: ráno, že odpoledne
1: to
0: jsou družince, to prostě je to jako, no hle, a já zase jsem chtěla říct, že já jsem třeba strašně ráda, že to takhle je, že ten podzim je velmi štědrej k nám, že je takhle jako hezký, přívětivý. Ono to jaro začalo pozdě, že jo? Jaro stálo za prd letos, léto dobrý, no a ten podzim jsem ráda, že nám to jako prodlouží trošku to léto, že...
1: No to jo.
0: Je to hezký, no, vlastně. Je to
1: tomu,
0: hezký, je to dobře, že je dobře, že je dobře.
1: Ano, a je babí léto. A proč je vlastně babí léto babí? Otázka, na kterou Lucie
0: já
1: zná
0: vím,
1: odpověď,
0: já vím.
1: To ví.
0: No protože na začátku podzimu mladí pavoučci vypouštějí takový ty stříbrný vlákna a oni se na nich tak jako poletujou a ono to připomíná staré šedivé vlasy starých žen. Víš, jako takže jako bab. Takže ty jsi ale baba. Ty, já třeba jako já jdu s dobou, takhle, já jsem trendy, protože no, podívej se, já jsem si dneska zastřikávala takovou barvou, abych neměla vidět ty šediny, jo.
1: Takže
0: vlastně zbytečně, proč, jo? No, takže babí léto prostě zladím s ročním obdobím.
1: No jasně, tak
0: takže já... holky, vykašlete se na kadeřnice, laďte.
1: Laďte.
0: Laďte.
1: A jenom tak chci dodat, že babí léto je u šlégrů celý rok.
0: Cože? Jak se to mám vysvětlit?
1: No, šedivíš, no.
0: Že jsem dobrá baba, myslíš?
1: Tak i, hele.
0: Tak i tak.

0: kdysi dávno, Ekvádor, tentokrát tak My Buddy, Rehab, Ina a taky legendární DJ z Německa Seš. 9 hodin 20 minut, tady Hit Radio Nerd Music, dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, krásné úterý.
1: No přátelé, teďka u víkendu se tady na severu Čech, konkrétně v Mostě, koná taková velká sešlost modelek pro jednu zase dobrou věc, charitativní akce Móda a hvězdy, módní přehlídka. Výtěžek půjde na nadační, mě tak ukáž, výtěžek půjde na nadační fond Veroniky Kašákový a bude se zase tady na severu u nás pomáhat.
0: No a my budeme taky telefonovat za chviličku, že jo? Budeme volat paní Petře Vyvoralové, která nám něco řekne o té akci, ale hlavně ty jako modelka tam taky půjdeš, že jo? Co?
1: Každý rok si říkám, Lucie, no, už je to naposled, neblázni, co tam lezeš? Ha? A každý rok se nechám zase přemluvit.
0: A je to dobře.
1: Takže si klepu na čelo.
0: Ne, v pohodě. Všechno to do sebe krásně zapadá. Před malou chvílí jsme se bavili o babím létě, no a babky budou zase i na přihlídkovém molu. Za chvíli víc.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Já nový plot mám.
15: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

On pěstuje okurky, ona je nejkrásnější ženou Česka. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem a Luckou.

0: Hit Radio Not Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, přejeme vám krásný úterý, a už jsme o tom mluvili, o víkendu se bude zase tady u nás v Ústeckém kraji pomáhat, a to konkrétně na Mostecku, v Mosteckém divadle, kde se koná akce Móda a hvězdy, a my už na telefonu máme hlavní organizátorku akce Móda a hvězdy a majitelku svatebního salonu Delta, Petru Vyoralovou. Petruško, seš tam?
1: Ano, ano, zdravím, je tam, vás, zdravím posluchače.
2: Je tam Petra. Petro, přejeme krásný den, ahoj. Tak pojďme domů na to, kolikátý roční akce to bude a na co všechno se můžeme těšit?
1: Pořádáme už 13. ročník, budeme se na všechny těšit v Mosteckém divadle a já myslím, že pro letošek se nám podařilo opravdu zase zatraktivnit vše, co vlastně do Módy a hvězdy patří. To znamená, uvidíte nádherné kolekce, novou kolekci David Sportu, na což jsme velmi pyšní, protože jsme se leta snažili, aby s námi do toho šli. Budeme mít kolekce Inverse, Studio Móda Henriquez, úžasné kadu, které mají velké překvapení, a samozřejmě kolekce našeho svatebního salonu Delta, jak společenské, tak svatební.
0: Petruš, řekni nám, kdo tam všechno bude, protože David Gránský vždycky pravidelně akci moderuje, ale já mám pocit, že je zraněný, že se akce asi nezúčastní.
1: No, to je přesně to, že s Davídkem máme domluvený termín už rok a bohužel ho potkala nehoda při představení Ledového království. David bude odpočívat doma s velmi vážným zraněním, nicméně zaskočí, řekla bych dneska už tradičně, protože nemoci nás potkávají běžně, takže zaskočí za Davidka Leona Děnděši, úžasná moderátorka vašeho Hit Rádia. Karel Kašák, samozřejmě budou tam ty nejskvělejší modelky v čele s Lucinkou Šlégr. Jsme velmi pyšní, protože si myslíme, že jsme jedna z mála akcí, které se účastní ještě jako modelka, přestože každý rok vyhrožuje, že končí, a my jsme rádi, že ne. Veronika Kašáková, bude tam Lucka Křížková, Lenka Tausigová, Veronika Chmelířová, Tereska Budková, prostě to nejlepší, co přináší náš modelingový svět, stejně tak jako modelové Matyáš Ložek, Dominik Habr a fantastičtí tanečníci, takže se na to moc těšíme.
0: Petruš, to je vždycky akce, kde se pomáhá. Móda a hvězdy znamená vlastně taky taková velká pomoc. Řekni nám, kam poputujou letos, nebo už tradičně možná šeky, peněžní šeky?
1: No, tradičně si řekla velmi správně, protože my jsme v tomhle tom takový stabilní a standardně pomáháme Klokánku v Teplicích, dětskému domovu ve Vysoké Peci a nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. Za těch předcházejících 12 ročníků se nám podařilo dětem předat 4 850 000 korun, což si myslím, že je obrovská částka na to, že je to akce, kterou opravdu děláme tak, aby to šlo především všechno dětem. Nesnažíme se, aby vlastně jsme nějakým způsobem suplovali to, co by měl dělat stát, ale vlastně využívají se tyhle koruny na to, aby děti žili trošku podobně jak děti v rodinách, to znamená dětský domov ve Vysoké Peci pravidelně jezdí na lyžařské kurzy během jarních prázdnin a všechny děti z Pece umějí lyžovat, což si myslím, že se jim v životě bude sakra hodit. Děti z Klokánku, které jsou malé ještě, tak ty zase využívají tyhle ty koruny na pobyty během letních prázdnin na horách, na různých chalupách. No a nadační fond Veroniky Kašákové na ten svůj standardní běh v nadačním fondu, to znamená, že posílá díky těmto korunkám průvodce za dětmi, které vlastně opouští dětské domovy a tyto průvodce jim malinko suplují rodiče.
2: Wow.
0: Já se teda přiznám, jak to Petruška řekla, ano, je to asi jediná akce, možná druhá akce, kterou ještě chodím v mém životě pořád modní přehlídku i v mém věku. A je to pravda, Petruška říkala, že každý rok vyhrožu, že už nepůjdu. Každý rok mě volá a každý rok jí řekne, neumím říct ne. Jo, Petruš, nikdy ti neumím říct ne, prostě. A
1: my si toho moc vážíme.
0: A já jsem ještě nebyla na fittingu.
2: Co je to fitting?
0: Fitting je zkouška šatů na tu přehlídku, že staráš jako vyzkoušet, co poneseš.
2: Jo,
0: a já mám takovou krásnou zkušenost mimochodem se svatebním salonem Delta tady s Petrou Vyoralovou, protože mě Petruška oblíkala i na moji svatbu s Jirkou v roce 2015, kdy jsme se brali a v té době vyhrál Litvínov titul. Petruška mi teď potvrdí a my jsme vyhráli hokový titul.
1: Přesně si to pamatuju.
0: A asi bylo proslova pár dní, 2-3 dny před svatbou a ona mi píše SMSku. Byla bys tak hodná, mohla bys si prosím tě aspoň přijít ty svatební šaty vyzkoušet do toho salonu? A já jo, takže samozřejmě to probíhá v podobným duchu,
1: jo,
0: protože přehlídka je 11. října. 11. října je přehlídka, já ještě nemám nic naskoušeného. Každopádně pojďme to ještě shrnout. 11. října Mostecký divadlo v 18 hodin, krásná charitativní přehlídka, móda a hvězdy v Mosteckém divadle, budeme se těšit a já slibuju, že tento týden...
1: Vstupenky jsou k dispozici, ještě pár posledních vstupenek je k dispozici na pokladně divadla, anebo online divadlo.most a stojí 350 korun.
0: Tak, a už je to kompletní.
2: Je to kompletní.
0: Děkujeme, Petruš, a budeme se těšit a já v neděli slibuju, že teda zase přijdu, no.
1: Já bych tě ještě ráda viděla na tom fittingu.
0: Dobře.
1: Budu se těšit.
2: Přejeme krásný den, Petruš.
0: Tak jo, Petr, hezký den.
1: Já taky děkuju a zdravím všechny posluchače. Mějte se hezky.
2: Skvělý.
1: Na shledanou.

0: je výborná prostě. A navíc je volná už.
1: A ty jsi taky volnej, viď?
0: Ale
1: jako pták.
0: Ale prostě nech to. Eva Farná, Perpetuum Mobile s vámi.
1: Že by se přestěhoval do Třince, neblázni.
0: Hitra do North Music, do polední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. A my vás chceme teď pozvat na náš Instagram, protože tam se můžete zadarmo najíst.
1: Přesně tak, my soutěžíme každý pondělí a pátek s Michael's Bistro občerstvením o poukázku na 1000 korun. Ale protože jsme štědrý a jsme hodně štědrý, tak jsme soutěž přesunuli i na naše sociální sítě, kde můžete soutěžit o poukázku na Michael's Bistro 500 korun v hodnotě 500 stovek. Takže se můžete dobře napapat.
0: Ano, a ta soutěž trvá až do pátku, takže času máte dost, ale radši tam běžte hned teď, ať to nepropásnete.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
5: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
5: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Dobrý den. Já mám akutní problém, pane doktore.
14: Povídejte.
13: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
14: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. O Kim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
13: A vedlejší účinky?
14: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
15: O Kim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
16: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hitrádia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schlegr a Danem Rakackým to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hitrádio Nord Music.
17: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
18: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Burna Boy na Hit Radio Not Music. Oni to fotbalem víme, ale to už je po. Teď je 10. hodina, je to Robert, pojďte na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Otvicích, v Chomutovské ulici u kulturního domu se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky, silnice uzavřena, čekejte tam komplikace. Ještě D8 na 38. kilometru ve směru na Německo. Dejte pozor na porouchaný kamion. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 000 dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10. hodina, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Babí léto v Evropě končí. Od středy do pátku přijde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a závěr týdne bude deštivější a větrnější s teplotami kolem 15 stupňů. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o 38%. Stále ale zůstává jedno problematické místo, a to jsou železniční přejezdy. K nim více dodá zadrážní úřad Pavlína Straková.
15: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
1: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo v 177 případech, podobně jako o rok dříve. Děčínská lávka přes Labe a Ploučnici se po 5 měsících od otevření včera uzavřela. Důvodem jsou opravy. Zhotovitelská firma na ní nainstaluje nový tlumič, vymění část poškozených prken a následně provede zátěžový test. Uzavírka by měla trvat do pátku 9. října. Český hokejový útočník Radek Faxa asistencí pomohl Dallasu v NHL k výhře 5-0 nad San Jose a připravil tak první bod v aktuálním ročníku. Brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphia 1-4 na ledě Tampa Bay. Na severu Čech se budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno a teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
16: Děkujeme za zprávy počasí našemu Robíkovi.
1: Není zač.
0: No a my pojedeme dál, ne? Co?
16: Přesně tak, jedeme dál.
0: Pojďme.
17: První kafe nezabralo. Toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Šlégr.
0: Ahoj.
16: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj.
16: Přesně si tak pokračujeme dál a přátelé, jestli pak si myslíte, že může mít vaše povolání vliv na manželství?
0: Jako já si myslím, že asi ano.
16: Může, může.
0: Jo, že to tak je, víc?
16: A my to víme, proč to tak je. A za chvilku to probereme, tak zůstaňte s námi.
0: Určitě. A v tuhle chvíli, když jsme tak rozjetý hezky, tak to rozjedeme ještě víc. Co? Co? Co ty na to? Black Eyed Peas, Pump It!

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Skupina Mirai i přesto všechno, a nám se to krásně hodí, protože teď tady budeme mít také téma, která se týká milostného života a vztahů vlastně, že?
2: No, máme tady žebříček rozvodovosti podle povolání.
1: Ano, protože povolání může mít vliv právě na vztahy.
2: Ano, a hlavně na rozvodovost. A my tady máme takovou top trojku profesí, kde je pravděpodobnost největšího krachu v manželství. Mm-hmm. Třetí místo, masér.
1: Tak jestli máte doma maséra, tak... Není to dobré,
2: protože... Já bych taky asi nechtěla ale chodit s masérem, nebo manžela mít maséra.
1: Protože ty maséři samozřejmě mají pod rukama spoustu žen i chlapů. A to jako láká.
2: A ty jako tak říct. Nenápadně zavadíš.
1: No.
2: Každý to zná, kdo šel na masáž, tak jako nenápadně
1: víš,
2: ten masér.
1: Se říká, příležitost dělá zloděje. Tak, jo? Takhle to je, no. Tak masér je třetí místo.
2: Třetí místo.
1: Pojďme na dvojku.
2: Stříbrnou medaili mají telemarketéři, což jsem moc nepochopila. Když ty sedíš s tím sluchátkem a teď tam jako teda nabízíš nějaký nebo ten telemarketing děláš.
1: To je jasný, ale no. Oni umějí prostě ukecat. Oni ví, jak na to, jak to prodat, takže oni tě ukecají, vykecají ti díru do hlavy, ty, pokud někoho chtějí zbalit a prostě...
2: A tak to je každý chlap telemarketér.
1: Ten vztah nevydrží, bohužel, takže telemarketér, no tak. A co je jednička? Jaký
2: no a samozřejmě
1: povolání?
2: První místo, klasika. Zdravotničtí pracovníci.
1: No,
2: tak to je sama 12 noční, denní,
1: jasně,
2: dvanáctka, pane doktore. No.
1: Primář, tohle, tak tam...
2: Co potřebujete podržet, pane doktore? Sestři, podržte mi to. Podržte mi tady.
1: Takže ve zdravotnictví je to nejlepší.
2: No to je prostě jasný, ve zdravotnictví. A já jsem jako vlastně ráda docela. Já jsem viděla celou tuto ten žebříček. A nikde tam nejsou sportovci.
1: To je pravda. A přitom i v tom sportu to taky tak jako občas jede, ne? Sportovec nějaký namakanejš. Teď si vzpomínám, dneska něco psali v Blesku o Jágrovi.
2: Dneska,
1: bylo?
2: No dneska, a nejsou tam mimochodem ani pornoherci v této desíce. Dneska pornoherečka Nicole Lauberová zaspomínala na erotomana Jaromíra Jágra v Humpejzu. A normálně tam titulek jako blázen, v posteli je nula.
1: Jako Jágr, jo?
2: No.
1: Že jako v posteli nula?
2: A ještě, že to nenapsala Švajgrovi. Tuhle posturu, to bych nechtěla, tuhle posturu. Jágr je v posteli nula.
1: Tak ale to se ví, jako, to je jasná věc. A Jára se,
2: jak
1: tím,
2: se
1: to ví? Jára se tím netají, jako. On ví, no kdyby byl divoch v posteli, tak si nená na dres číslo 68.

0: silná trojka David Guetta, Teddy Swims a taky Tones and I, Gone Gone Gone, tady Hitrádio Not Music, dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký, přejeme vám všem krásné dopoledne.
1: A my jsme to tady trošičku rozdělili, protože se bavíme o tom, že jsou povolání, které zvyšují rozvodovost na světě.
0: Ano.
1: A vy nám na 3 7 3 9 9 5 8 reagujete, napsal nám Zdeněk. Já bych řekl, že na prvním místě jsou zlatokopky.
0: Je to povolání,
1: je to povolání, to se taky chtěl říct.
0: Ale říká se povolání zlatokopka, může to tak být.
1: Může
0: asi,
1: to tak někdo v životě myslím. Mít, ano, že ano, je ano. Povolání zlatokopka. No ale taky ta nám tady píše Zdenda, že zná i opačný případ, kdy zlatokopové jsou muži,
0: ano.
1: Ty, co jdou po ženských, co jsou rozvedený a zůstali jim zanechtama majetek po bývalém manželovi, píše
0: nebo,
1: Zdenda.
0: Nebo to můžou být vdovy třeba taky.
1: Tak a... Já znám takový případy.
0: Znáš, jo? Fakt se to děje, jo?
1: Fakt se to děje. A to, je to teda zase taky fakt jako z toho modelingového prostředí. Mm-hmm. Jsou to často ty účastníci těch... Nechci to teď jako generalizovat,
0: řekni to,
1: jo?
0: Řekni to.
1: No, nechci to generalizovat, aby tak nevypadalo. A
0: reality
1: ty
0: show.
1: Muži roku třeba, jo?
0: Jo, takhle, no tak ano.
1: Takový ty typický ty jo, vyloženě, já jsem se dokonce s jedním...
0: Hezonci.
1: Já jsem se dokonce s jedním potkal a ten mě žádal, jestli nemám číslo na jednu známou dámu, která zůstala rozvedená a
0: bohatá.
1: A bohatá. A já jsem koukal jak blázen. Takže opravdu to... i muži to tak mají, nejenom ženy. A píše nám taky Zuzanka, já bych nechtěla žít ani chodit s gynekologem. Zuzanko, já tomu nějakým záhadným způsobem rozumím, protože to asi snad, to je taky zvlášť, taky nechceš jako chodit mít gynekologa.
0: Ale proč ne, jako ale, já si myslím, že je to výhoda mít doma, nemusíš chodit do ordinace potom.
1: Že tě prohlídne rovnou.
0: No přesně.
1: Ale já si tak říkám, co mu jako řekneš, víš co, přijde můj manžel domů a se tak co dneska, jaký byl den, a teď se ptáš toho gynekologa, tak co v práci, jaký byl den, a on řekne úplně nám.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
18: Já nový plot mám.
19: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
20: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list. Hey!

0: Damiano David, Hit Radio Nord Music, krásný úterní dopoledne s váma Lucka s Danem, přejem hezký den.
1: No a milí přátelé, velká zpráva, přesně za týden se to stane, tady moje kolegyně, zrodila se hvězda, televizní teda, bude na TV obrazovce ano. Hlásat sportovní zprávy na Primě.
0: Sportovní televizní noviny.
1: Tak ty jsi televizní novinářka sportovní, takhle. Hlasatelka.
0: Sportěčka
1: vlastně. No a Lucie už postupuje kamerové zkoušky.
0: No takhle.
1: Vyprávíme o tom tady.
0: Byly jedny.
1: No tak.
0: To jsou největší frézy na té televizi. No. Měla jsem jedny
1: no.
0: A dneska mám druhé. Jako jo, takže a za týden mám být živě tam, tak bude to velká zábava.
1: Pojďme ale teď, aby posluchači měli představu, že vás to zajímá, že já si myslím, že jo, zákulisí kamerových zkoušek, pojď na to.
0: Jako myslíš, jako tam probíhá?
1: No, jako co tam je, jako co tě překvapilo, co tě zaskočilo, co ti naopak šlo, co ti nešlo?
0: Co jsem zmiňovala, zaskočilo mě, že nevidím na čtecí zařízení.
1: Dobře, tak. Docela podstatná věc.
0: No, hele, já jsem jim říkala, vy jste mě nemohli oslovit před 10 lety, viděla bych na to čtecí, mladší bych byla, do šatů bych se líp vešla, jo, rozumíš, jo. Žádný problémy by se mnou nebyly, takhle oni chudáci, rozumíš, já chci brejle, oni mi chtějí narvat čočky, jo, protože já bych moderoval brýlích, oni si to nepřejou, takže já se snažím tady nandávat si čočku, která mi nejde, ano.
1: Další věc, co se ví a říká se, že televizní kamera přidává 6 nebo 8 kilo.
0: Tak 7.
1: 7. Seš tlustá na té televizi, budeš tlustá.
0: Podívej se na mě, jak vypadám. Budu si představit plus 7 kilo.
1: Seš v pohodě.
0: A já říkám tomu šéfredaktorovi, tomu nadřímu, říkám, prosím tě, já jsem úplně hotová, já budu vypadat tlustá na té obrazovce, že jo? Tak on chudák šel do režie a musel mi to nafotit, natočit, že to není tak katastrofální. Ale já myslím, tam nějaký filtry, takhle já normálně nevypadám, jak jsem tam vypadala. Nebo nepodezřívám je, protože docela to šlo teda, jo? Takže, no ale taky teď kvůli tomu nejím po 6. večer, že jo?
1: Jasný.
0: Takže já ještě hladová budu, nervózní z toho, rozumíš?
1: To je všechno rozumný. Ty jsi ale
0: ideální
1: říkala,
0: být mým manželem teďka, tohle období.
1: Říkala jsi mi taky, že jsi prej plochá nějak, že ti sdělili, že jsi plochá. Co to znamená, že jsi plochá? Mně nepřipadáš plochá jako. A posluchači, co tě znají, taky ne.
0: To se nechám na později. To se nechám na zítra po dnešních kamerových zkouškách a já ti řeknu, jestli jsem byla plochá nebo ne a pak vám to vysvětlím.
1: Dobrá.
0: Jo, takže počkáme si na zítřek, protože dneska nastupuju svoje druhé kolo a myslím si, že máš tam dvoje kamerovky a pak jdeš živě na obrazovku. Katastrofa.
1: To je správně, takhle to má být, hodit tě do vody a nazdar.
0: Přesně, nauč se plavat.
1: Nicméně, vy to nevíte, ale mně se podařilo sehnat, milí přátelé, zvukový záznam z těch prvních kamerových zkoušek Lucie. A tady je.
2: A to ještě umím básničku. Já vám řeknu, jo? Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku. Ležela tam mnoho dní. Byla totiž východní.
1: Co to ty?
0: Oni mě na základě tohohle vlastně přijali.

0: Hit Radio Rock Music, přejeme vám krásný den, ať vám to v práci utíká co nejrychleji. Ať máme zase trošku toho volnička odpočinku, že?
1: No jasně.
0: Při tom úterku.
1: Ano, a ať vám to v autě dobře jede. Nesu dobré zprávy, zejména pro řidiče, protože můžeme se odechnout. Skončila dlouhodobá uzavírka jednoho mostu, který komplikoval cestu řidičům z Chomutova do Litvínova. Bylo to přes Komořany. Ono původně to mělo být otevřený už o prázdninách, ale nějak se to protáhlo, jak už bývá zvykem. Ale včera se stal skoro zázrak, protože ten most byl otevřen, to znamená, že žádná objížka přes most už není. A z Chomutova do Litvínova to dáte normálně přes Komořany a ušetříte si tak 10 minut času.
0: Tak a teď řekneme tu pravdu, když měl Dan mě vyzvednout, říká, tam musím, ty Komořany jsou zavřený,
1: no právě,
0: já musím na ten most, to je dlouho prostě. Já říkám, Danečku, tyho, jenom 10 minut zajíčka.
1: Je, no, je bylo
0: a ty
1: to nepříjemný.
0: A ty úplně, takže
1: v pohodě.
0: Já jsem ráda, že teďka už mě budeš moc vyzvedávat
1: super,
0: a zajedeš k nám bezpečně.
1: Super.
0: A vy si to užijte, přátelé.
1: Z Chomutova do Litvínova už normálně, jak jste zvyklí, je opačně samozřejmě. A na cestu všem řidičům za chvíličku zahrajeme. Eivu Max.
0: A hlavně nohou z plynu, jo, přátelé?
1: No jasně, no a hezky si poslouchejte a ať vám to upaluje. Šťastnou cestu. Hit Radio Not Music.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
11: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
10: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Dan s Luckou ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou.

0: Výborný pokáč a solitér. S vámi Hit Radio Nord Music. A už taky Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8 na 19. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně. Ještě v Chomutově ve Volkerově ulici narazilo osobní auto do pevné překážky. I tam počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: 9 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýň obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
4: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Na vlastní byt potřebují Češi přes 13 ročních platů. Přestože se podmínky pro bydlení meziročně zlepšily, jeho dostupnost zůstává nejhorší v celé Evropské unii. Průměrný byt u nás stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. Zhruba dvakrát tolik, co v Irsku nebo Belgii. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, informovala o tom kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila, druhou zachvátil požár. V Lounech nově můžete vyhazovat kovový odpad společně s plasty. Šedé kontejnery určené na kov zůstávají na svých místech a občané je stále můžou používat. Třídící linka si s kovovým odpadem poradí. Lidé tak do žlutých popelnic v Lounech nyní mohou házet například plechovky od nápojů, konzervy, víčka a drobný kovový odpad. Linda Nosková nestačila v osmi finále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6-2-6. Na severu Čech se budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost. Ta by se měla rozpouštět, jinak pak bude převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
5: A mezi náma už je taky jasno, s váma vaše LSD Lucka s Danem, 11. hodina. Jo. A pokračujeme dál.
6: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
7: No a přátelé, neřesti v práci a možná i v té vaší, tak tomu se už za chviličku budeme věnovat.
5: Čím vás trápí, kolegové?
7: Mám to říct?
5: Čím tě trápím?
7: Ty mě netrápíš.
5: Že ne, vy.
7: Ty mě těšíš.
5: Ty mě taky ne.
7: Jak to máte
5: a my doufáme,
7: vy?
5: Že to máte ano. Aspoň minimálně podobně jako my dva.
7: A teď už takovej klid před bouří. To jsou vaši oblíbení Linkin Park. Právě teď na Hit Radio Nord Music. Pojď!

Taking me up.

0: Dopolední tanečky na Hitrádu Nord Music, to byl Dinoro, taky italský DJ z 90. Gigi D'Agostino, In My Mind s vámi. Dopoledne u vás práce nebo v autě, Lucka Šlégr, Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: A děkujeme, že s námi žijete. My žijeme s vámi, já mám dneska dobrou náladičku, doufám, že ji máte taky, přátel, že to na vás takhle přehodíme, ano, přesně tak. No, ale teďka trošku zvážníme na tom pracovišti, protože my tady s váma sice žijeme, ale žijeme s váma taky na našich sociálních sítích.
0: Tak, tak.
1: A takové na Facebooku, na Instagramu, Hit Radio.
0: Hit Radio podtržítko North Music. Ano, Luce se zarazila.
1: Nebyla.
0: Tancuje. No a pojďme na ty neřesti v práci.
1: Tam a my tady máme
0: souboj.
1: Přesně tak. Máme souboj na našich sockách na Instagramu. Nejhorší věci, které dělají vaši kolegové v práci. Co vám jakoby nejvíc, co vás nejvíc vytočí?
0: Třeba Lucie nedává pozor, tancuje. No, to je jedna věc.
1: To tě vytáčí.
0: Pohodě. Ne, pojďme na to, jaký jsou tam možnosti.
1: Takže, chodí pořád pozdě. Jsou tam dva souboje vždycky. Chodí pořád pozdě, anebo pořád si stěžuje.
0: Jasný.
1: Za mě, já nemám ráda lidi, co si pořád stěžují.
0: Jo, to nechceš poslouchat.
1: Obecně, to je otravný.
0: Další.
1: Ukazuje 150 fotek z dovolené, nebo odchází vždycky první.
0: Ale tady nevím, tady jsem na holičkách, protože nejsi zvědavá na dovolenou a ani na to, když odejde z práce první. Jako, to
1: ale
0: je
1: já jsem poměrně přející člověk, takže já přeju i tu dovolenou i jde brzo. Vlastně.
0: Pojďme dál.
1: To mě nějak nerozhodí. Pomlouvá kolegy a bere si neschopenku kvůli každému kýchnutí.
0: Tady bych já osobně dal pomlouvá kolegy.
1: Jasně,
0: to nemám
1: to
0: rád.
1: To se nedělá. To je hnusný. A pak se na tebe někdo usmívá, že je takový sladoučkej, potočíš se a šup kudlička v zádech.
0: A za to krátký. Jeden, přesně to vidím.
1: Možná naši posluchači takový zkušenosti máme ze života. Ano, přesně tak. Přijde do práce nemocný a nebo ptá se na věci, které už byly xkrát řečené. No,
0: jo,
1: tak.
0: Jo, ano.
1: Víte, co je výhoda, když pracujete tady s kolegou Danem Rakackým? Že mu nevadí, když přijdu do práce nemocná, protože on říká, že ještě nikdy nic nechytl.
0: Ne, já jsem v pohodě, takhle já jsem odolnej hodně dlouho, pak až když to přijde, tak je to, hodně ostrý. Ale pojďme k tomu Instagramu, tak na vás je rozhodnou, která tahle ta neřest, nejhorší věc je podle vás ta nej. Hlasuje se tím, že prostě kliknete na to, co chcete, co považujete za tu nejhorší neřest a v pátek budeme znát, jak to dopadlo. Takhle to je, jednoduchý.
1: Takže nepomlouvejte svoje kolegy, jo?
0: Ani za zády.
1: Ani před zády. Ani do očí.
0: Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát.

0: a je potřeba si takhle před obědem trošičku odpočinout, dáchnout si, nabrat energii. Přejeme vám krásný pracovní úterý a s váma pochopitelně vaše LSD.
1: Vstávat, přátelé, vstávat, už nespíme. A před malou chvíli jsme tu řešili, že na našem Instagramu je souboj nejhorších vlastností vašich kolegů v práci. A já se k tomu musím vrátit, protože tady se stala ve studiu Hitráda Nord Music taková situace, kdy já jsem otevřel okno a Lucie na mě: smrdím, jo, nebo co? Ty jsi otevřel to okno.
0: Ty jsi otevřel okna.
1: Tak okna,
0: ty jsi,
1: ano,
0: jsi otevřel
1: okna.
0: Všechny okna, skoro co tady ve studiu máme. A to je takový znamení, pokud jsi trošku jsi empatický člověk.
1: Ano.
0: Tak to je znamení, si říkám, ale já tady mám parfém.
1: Co se stalo?
0: Jsem se nevonila. No. Tak se ptám, Dane, co se děje, smrdím.
1: No. Ne. To není.
0: Ale víš co, je hezký, že je člověk natolik soudnej, že horší je to lidi, co se neuvědomujou. A ještě se tomu divěj.
1: Přesně.
0: Jo, tak musí mít člověk nějakou sebereflexi.
1: A
0: mě
1: takhle napadlo taky další taková věc, jak někomu takně říct, že mu třeba smrdí z úst, jako že má zkažený dech, to je těžký. Třeba když na tebe někdo dechne a říct mu: fuj.
0: Ježišmarja.
1: To uměla Škopková, tady to.
0: No ano.
1: Běž prosím tě, běž se umej, ty do pitku jeden a tak dále. To takhle nejde. Tak je, když někomu nevoní dech, tak mu nabídnete žvíkačku samozřejmě.
0: A on to nepochopí a on: ne, já nechci, děkuju. Ne.
1: A nebo když někdo v práci nevoní, tak prostě otevřete okna, alespoň budete mít čerstvý vzduch.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Mami, já mám řidičák!
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: One Direction, Hit Radio Rock Music, s váma Lucka, s Danem, přejeme vám krásný dopoledne.
1: Milí přátelé, zbývají už pouze dva dny.
0: Jsi tak zvážněl.
1: No jasně, je to vážná věc. Vážná věc, už pouze dva dny. Bohužel, pouze dva dny.
0: Co nás čeká tak důležitého za dva dny?
1: Zima. Protože už pouze dva dny bude babí léto, teploty přes 20 stupňů Celsia, ale pak se to stane, zlomí se to, přijde studená fronta a bude zima.
0: Někdy ten podzim zima museli přijít.
1: No to je jasný.
0: No, tak je to tady, přátelé.
1: Proto chci říct, užívejte si dnešek a zítřek, protože ještě teplo bude.
0: Vemte si dovolenou.
1: No jasně, vemte si dovolenou, nechoďte do práce, říkali v rádiu.
0: Říkali v rádiu za dva dny, že to bude katastrofa.
1: Ano, pak jako, když bude hnusně, tak už vám to nebude vadit být v práci. Pokud vám ale vadí zima, tak samozřejmě teplé krajiny pořád lákají. Hele, Itálie tam bude pořád nad 20, Chorvatsko stále tam takhle bude, takže prostě takhle dolů na jih, tam by to mohlo fungovat, jako jo. Ale u nás už ne, v Čechách. Útrum.
0: Co s tím, no?
1: No tak muselo to přijít.
0: Koloběh života.
1: Muselo to přijít. Tudíž to využijte, zahrádka, procházky, výlety, ještě můžete mít kraťásky, tričko, pak s tím bude útrum, protože přijde, pojďme si udělat přehlídku toho, co přijde, jo?
0: Dobře.
1: Tak, to je první věc.
0: Podzimní bouřky?
1: Ano. Pak přijde tohleto.
0: Ale je to hezký zase takhle otevřít si to v okno.
1: Dobrá.
0: Ten déšť.
1: Tak, pak nás čeká toto. Tak je hezký.
0: To už je takový podzimní.
1: No.
0: Vítr.
1: No a nakonec. To už taky připravte. Kožichy, čepice, rukavice.
0: Oheň, voda, vítr,
1: tohle to je pánice polární.
0: No ne, je čas se tulit, mazlit, zapálit si svíčky a trošku romantiky, přátelé. Čas party skončil a teď se pojďme prostě muchlat, měňat a zachumat se.
1: Děkujeme, Lucie, za inspiraci.

0: a Faithless New Religion. To byla verze Faithless a Insomnie pro rok 2026. S vámi Lucie s Danem, Hit Radio Nord Music. Ano, Lucie.
1: Já jsem si vzpomněla, to byla verze pro Dan Rakacký 25 let. Ještě existuje taková verze, ne? Starší.
0: No je, hele, z roku 1995.
1: No takhle, tak, nekecám.
0: Takhle zněl ten originál. I can't get no sleep. Já už mám husinu teď.
1: A Daneček na diskotéce, yes. Vzpomínej.
0: Vzpomínejte i vy, jo. Jak jste to hrál na party, na to se pařilo.
1: No, přátelé, zazpomínejte no si na starý sleep. Dobrý časy.
0: Tak já jsem rád, že se to udělalo i do nový verze. Teda.
1: Jak jsme chodili v těch pět ráno domů.
0: Jo.
1: A nikomu to nevadilo. Ani maču jsme nepili.
0: No a tímto se s vámi loučíme, protože čas LSD vypršel, Lucie s Danem dělají pápa za chličku srdcovky, taky naše odpolední show padla Káťa, Kamil a my opět zítra.
1: Dáme se zítra v 9 hodin na značkách.
0: Ale ještě dřív jak zítra dorazí písnička, kterou mají rádi ženy, nechápu to, ale mají rádi. Na každý party to hrajou pro ženský a oni tancují a zpívají Nafrněnou. Nevíš proč?
1: Protože se holky mezi sebou pomlouvají a ta řekla vodí tohle, tohle.
0: Jasně.
1: A ta písnička se vlastně hodí, protože máš takový nadhled nad tím, nad těma pomluvama.
0: Tak už za chviličku. Mára Poláková, Lucie Dan se loučí. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
5: House running.
2: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na firma na zážitky.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Sberbanka.
1: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
2: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
1: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
3: Já jsem nevinnej.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
7: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Naše pauza sice skončila,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Most Louny u Dobroměřic. Došlo ke střetu dvou osobních aut. Místem projedete jedním pruhem. A ještě v Chomutově v Písečné ulici. Tam probíhají stavební práce. Počítejte tam s omezením. Jezdí se tam kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Zdravíčko, sousede. Založ...

0: This is Ava Max. All the hits.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Raňková. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak se kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. No a komunální volby se blíží a jak správně křížkovat, aby hlas platil. Možné jsou tři způsoby a detaily teď přidá mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
3: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne bude větrno i deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Teď se podíváme k nám.
5: Chomutovská knihovna v prestižní soutěži knihovna roku 2026 skončila na třetím místě. Na prvním místě se umístila knihovna Střince, druhé místo obsadila knihovna z Olomouce. O výsledku rozhodla odborná porota. Na Chomutovské knihovně ocenila především propojení moderních knihovnických služeb s péčí o památkový objekt.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampion.
5: Na severu Čech se budou místy ještě vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se postupně bude rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů.

rádio, 12 hodin, 2 minuty, přeju dobrou chuť k obědu a tady u nás v rámci našeho hudebního menu opět budu servírovat vlastně jeden hlavní chod za druhým, jo? A nebo možná spíš jeden hudební desert za druhým, protože začínají srdcovky. Mám tady 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě a ten 6. pak půjde opět na vaše přání. My si dneska dáme mimo jiné i takovou ochutnávku ze 70. let, ale v novější podobě. Mám tady další cover verzi legendárního hitu, konkrétně tady z roku 1974. A pak skupina Ugly Kid Joe v roce 92 si to vzala pod své kytary, pod své dirigentské umění a udělali z toho vlastně jako baladu, která nakonec se stala slavnější než originál. Cats in the Cradle. Kočky v kolébce. Co to asi znamená? Přemýšlejte, za chvilku vysvětlím.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky a Cats in the Cradle je v překladu kočky v kolébce. Co to znamená? Co to znamená? Nemá to nic společného třeba s českou větou do pěti medvědi jsou v doupěti, nebo že je krocan v troubě. Nic takového. Kočky v kolébce je vlastně jako velmi abstraktní vyjádření vztahu táty se synem. Tahle píseň je vlastně o tátovi, co je pořád v práci a nemá čas na to, aby si hrál se svým synkem, když je malej. A jeho syn tenkrát říká, až vyrostu, chci být jako ty, táto. Když ale syn dospěje a táta by s ním konečně chtěl trávit čas, tak syn už nemá čas zase na něj, protože je zaneprázdněn vlastní rodinou a vlastní prací. A v tu chvíli si jeho táta vlastně uvědomuje, že ten syn mu je opravdu podobný. Je to brutální zrcadlo reality, ale jako brutální. Jo, možná, že přesně takhle jste to zažili i vy. No a v rámci dnešních srdcovek, pojďme teda zavzpomínat i na naše rodiče. Zajímalo by mě, chtěli jste být jako malí tím, čím byli vaši rodiče? Chtěli jste dělat stejnou práci a děláte ji nakonec, anebo jste šli úplně jiným směrem? Dejte vědět na 777 937 777 a my si mezi tím dáme srdcovku s číslem 2. Dámy, tohle je pro vás. ABBA na Hit Rádiu.

0: to Sexy, Right at Fred.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To mě baví, tenhle srdcovka, to mám fakt rád. Doufám, že vy taky, že vám zlepšila dneska náladu. Výborně se hodí ještě tady do toho babího léta, které nám tady tento týden evidentně definitivně skončí. V rámci srdcovek tak dneska máme téma, jestli jdete ve šlépějích svých rodičů, jestli jste si jako malí vysnili to, že budete jednou dělat stejné povolání, jako dělají vaši. Tak mám tady třeba zprávu od Lucky. Ahoj, moje mamka byla učitelka. Jako malá jsem si často hrávala na školu a učila jsem panenky a plyšáky. Pak jsem se na škole zařekla, že učitelka nikdy nebudu. No a dnes je mi 36 a jsem učitelka. Zdraví Lucie z kabinetu. Krásný. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj, Jiříku, tak Abba, která hrála, to je moje srdcovka a vykouzlil se mi úsměv za volantem. Zatlačila jsem i slzičku, ale moje maminka pracovala v kravině a já udělala učňák a pak jako starší ekonomiku při práci, takže úplně jiný směr. Díky za písničku, boží, moc díky, Pavle. Taky děkuju, jsem rád, že se i vy takhle občas dojímáte při srdcovkách, ale o tom to je, o tom ty vzpomínky vlastně jsou. Ahoj, nedělala jsem a nechtěla jsem dělat práci jako můj taťka, ale bohužel osud tomu chtěl jinak a on před 2 lety odešel, tak se mi převzala po něm. Zdravím do rádia, ano, dělám práci jako můj táta. On je řidič a já už též. Dlouho jsem se hledala v zaměstnání, až jsem našla. Ať si za volantem teda jednou nohou v kriminále, tak je to ta nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. No jo, no, to jsou geny. Jak se říká, geny nevyčuráš. Tak šťastnou cestu za volantem, dejte i vy vědět na 777-937-777, jak je to u vás. A my si dáme další boyband A1 na Hit Radio, rok 22.

opravdové fajnšmekry. Ne každý to zná. Texas Black Eyed Boy, tohle se opravdu jako často nehraje. A pokud je tohle vaše srdcovka, klobouk dolů.

0: vás Black Eyed Boy a já jsem udělal přesně to, za co bych si normálně nafackoval.
1: Srdcovky Itália.
0: Tohle je přesně to, co jsem nesnášel. Nikdy jsem to neudělal, mimochodem, to jsem udělal poprvé asi. Ale tohle jsem přesně nesnášel, když jsem ještě jako kluk seděl u rádia, nahrával jsem si ty písničky na kazetu, že jo, byl jsem tam připravený, vždycky jste museli dát jako rec a play dohromady, že jo, aby se to nahráli a už se to blížilo ke konci ta písnička a pak do toho někdo začal žvanit. A já, proč? Pro boha živýho, proč? No, tak teď jsem to přesně udělal, tak takový to je. Tada! Nemáte zač? Vrátil se vás zpátky do 90. V rámci dnešních srdcovek, slibuju, že už to neudělám. Každopádně v rámci dnešních srdcovek, tak jsme vzpomínali i na to, jestli jste šli ve šlepích vašich rodičů, mám tady ještě pár zpráv, jako třeba tady, ahoj Jirko, já to vezmu z jiného pohledu, mému malému je 16 let a už odmala mu říkám, že nechci, aby řídil kamion. Je to práce na prd, nejsi pořád doma. Jestli tomu tak bude nebo nebude, tak samozřejmě nezabráním, ale dal se teď na dráhu elektrikáře a mluví o tom, že bude mít jednou svoji firmu. Takže ho v tom plně podporuju a dělám všechno proto, aby jako já za ten volant nesedl. Hezký den, Roman. Romanek, bravo, dobrý, super, to podporuju. Navíc, jestli mu to vyjde, tak trefí jackpot. Já jsem teďko nedávno platil elektrikáře a když jsem viděl tu fakturu, tak jsem chtěl bodnout vidličku do zásuvky a pak i do voka. Takže dobrý. Další zpráva, ahoj, můj táta je voják, jeho táta byl taky voják a já jsem černá ovce rodiny. Na vojně jsem byl, ale nechytlo mě to, takže jsem šel jiným směrem, pracoval jsem dlouho v obchodu a teď jsem v IT. Táta to těžce nesl jeden čas, dneska už je to v pohodě. No jo, ty představy takový někdy jsou, ale já to znám, já jsem taky jako malej, tak jsem se doma hrával s granátama. Táta je voják a jeden čas byl i pyrotechnik, takže jsem doma měl vojáčky a skutečný granáty, který jsme rozebírali s klukama, no. Zase bylo ticho v pokojíčku. Je 12.25, za chviličku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777 a jim je jedno, jestli to bude vaše srdcovka, anebo třeba srdcovka vašich rodičů.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 33 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady srdcovka na vaše přání a dneska vybírám píseň od Gabriely z Olmíku, která má super nápad na písničku. Tenhle song nás vezme 40 let zpátky, konkrétně do roku 1984. 1984. Tohle, když si člověk jako řekne, tak pořád mám v hlavě, že to nemůže být zas tak dávno, že jo? Možná si pamatujete přesně, co jste dělali v roce 1984. A přitom ten svět vypadá teď úplně jinak. A tenkrát, prostě teď žijeme reálně jako ve sci-fi, jo? Ani Fantomas by si to nedokázal představit tenkrát, jak bude vypadat rok 2026. Když si jenom vezmete auta, jo? Tak teď elektrický auta, ty designy, který to má vevnitř, všechno, jak se to ovládá, jenom gestama, některé auta už dokonce jezdí úplně sami. No a tenkrát v roce 1984 tak třeba vyšlo legendární Erko, že jo, Škodovka. No, to prostě úplně jiný svět. A když už jsme u těch aut, tak právě my si dáme skupinu, americkou skupinu The Cars a jejich hit Drive. A já jsem strašně rád za tenhle výběr, protože to je tak, tak pozitivní píseň. To je tak krásná balada. Tohle vás v tomhle šíleném uspěchaném světě reálně na 3,5 minuty zastaví, abyste si ten život taky užili. Mimochodem, objevila se tato píseň i ve filmu 50krát a stále poprvé. Je to skvělý. Gáby, moc děkuji za tuhle srdcovku na přání.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, člověk, když se zaposlouchá do toho textu, tak najednou má úplně jako jiný význam, že jo, po tom, co ohlásila Eva Farna tedy rozchod. Teď to řeší úplně všichni, jo. My se tomu věnovat nebudeme, protože prostě za prvý je to bulvár, za druhý je to soukromá věc a za třetí je to prostě život. Tohle se v životě děje, no. Někdy to tak v životě prostě je, že se musíme rozloučit s tím, co a nebo koho jsme měli rádi. My se třeba pro dnešek na Hit Rádiu musíme rozloučit se srdcovkama a taky se nám nechce. Mě teda rozhodně ne. Ale na rozdíl od našich bývalých partnerů a partnerek se srdcovky zase zítra vrátí a my je přivítáme s úsměvem a otevřenou náručí a budeme za to rádi. Takhle je to každý den, od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, ty největší hity tady na Hit Rádiu mezi 12. a zhruba 12. hodinou a 35. minutou. 6 srdcovek, 5 vybírám já, ta 6. je vždycky na vaše přání. Těším se moc na zítra. Ale samozřejmě to, že srdcovky končí, neznamená, že my končíme taky. Naopak, my pokračujeme dál. Za chviličku jsou tady nejnovější zprávy. Do 13. hodiny ještě Miley Cyrus, Imagine Dragons, taky Miles Smith. Po 13. hodině taky pro vás chystám spoustu skvělý hudby. No a společně s Jirkou Pelnářem, tady se mnou, tady budete dnes opět až do 15. hodiny, kdy mě tady ve studiu vystřídá naše odpolední show. Takže odpoledne je před náma a bude ještě plný zábavy. Máte se na co těšit. Buďte dál s náma, buďte si rádiem.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Ostravě Přívozu za 4,5 milionu korun. Rodinný dům v Mokrouších u Plzně za 8 milionů 990 tisíc. Byt 1+1 v Chrudimi za 3 miliony 180 tisíc. Rodinný dům v Zásmukách u Kolína za 7 milionů 590 tisíc. A rodinný dům v Moravském Žižkově u Břeclavy za 3 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
8: Dobrý den, já mám akutní problém, pane doktore.
9: Povídejte.
8: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
9: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
8: A vedlejší účinky?
9: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
10: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
1: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: V závěru dnešní polední hodiny Miley Cyrus, po 13. hodině například Damiano David, taky LP, nebude chybět ani IZ a další nádherná romantická balada, která nás vezme až na Havaj. No, kam nás vezme Lucie ve zprávách, to uslyšíme za chviličku, teď aktuální doprava.
1: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Opatrně na Lounsku v krásném Dohře, tam je silnice uzavřena kvůli opravě silnice a ještě na trase Litoměřice, Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce a očekávejte tam omezení provozu. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín.
4: allegro.cz/smart/soutěž.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí.

0: It's Hozier.
1: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
5: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
4: Konkrétní podmínky pro získání odměny si nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube na Antarktidě, díky které jsou jejich interakce pozorovatelné. Teď se ještě podíváme k nám.
6: V Litoměřicích budou testovat topení dřevní štěpkou z městské zeleně. Dřevní štěpka tak bude místo kompostárny končit ve výtopně a pomůže s dodávkami tepla obyvatelům. Město se domluvilo s firmou na zkušebním období. Dřevo se bude štěpkovat v Třeboutici, kde se usuší a následně odveze do výtopny. Použita bude pouze štěpka, která splní potřebné parametry.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Na Ústecku se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se postupně bude rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno, teploty 19 až 22 stupňů.
8: Hit Rádio.
7: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
9: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, 3 minutky máme k tomu, dáme si další hity, který nám jenom podpoří tady to babí léto, které nám končí. Luci, končí nám, viď? Pomalu, ale jistě.
4: Já bohužel musím tuto informaci potvrdit, ač nerada, ale zase ještě nám zbývá dnešek a zítřek a možná částečně někde i čtvrtek.
9: Takhle, čtu mezi řádky, Lucie teď řekla, že mám pravdu a

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit rádiem. Zlepší si náladu.

Tady, když člověk zavře oči, představí si, že je někde opravdu jako na Havaji, že se tam má jako v pohádce, tak je pak těžký ty oči zase otevřít a vrátit se do reality. Co se budeme nalávat? To ano, ale zase když už teda jsme byli teď v té pohádce, tak pojďme na jedno super mega výročí, protože právě dnes je to nádherných 44 let, co měl premiéru Mach a Šebestová. Mach a Šebestová. My jsme žáci 3B. Jestli máte malé děti, tak možná právě teď čtete knížku. Já se jako přiznám, že tomu mýmu čtyřletákovi, tak čtu tu samou knížku, kterou já jsem měl jako malej v té své knihovně. Jo, knihovně? Řekl jsem to správně? Neřekl jsem knihovně? Knihovně. To jsem jako měl a ta knížka samozřejmě už má některé ty stránky jako vytrhaný, ta vazba není úplně tak jako dobrá, ale je to nádherná nostalgie a je to vlastně super. Je to super, takže jako doporučuju. 44 let je to tady od toho, co, nebo od té doby, co svět poznal utržené sluchátko. No a já si říkám, pojďme si dát takový malý souboj generací. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste mít utržené sluchátko, takhle jako v reálu, anebo Arabelli prsten. Čemu byste dali přednost? Co byste chtěli mít? A co by bylo první přání, které byste si přáli? Pojďme se trošku zasnít. 777-937-777. Napište mi na WhatsApp Vitrádia. Prsten nebo sluchátko. Jo? A klidně tam můžete přihodit. Je to vaše přání. A žijeme jenom jednou, žijeme jen raz, tak popuste úzdu fantazii. Tady je Ego, Robert Burian na Hitrádiu.

0: ve 13 hodin 23 minut. Ptal jsem se, jestli byste chtěli mít Arabely prsten a nebo utržený sluchátko, co měla Macha Šebestová, protože právě dnes je to 44 let od premiéry žáků z 3. B Macha a Šebestové. Tak vypadá to, že tady evidentně Arabely prsten vítězí. Zuzka třeba píše, no jasně, že prsten a večerovala bych ze sebe přece krásnou princeznu s korunkou a šatama se zámkem a hlavně se zahradníkem. Typický, jo? Chudák princ, ten by bojoval někde s drakama, zatímco by se mu doma o trávníček jeho princezny staral zahradník. Jo, jo, typický. Další. Hele, určitě Arabelin prsten, kdo by se tahal s takovým sluchátkem, byť se ani do kapsy nevleze. Chápu. Je, a tohle je hezký, tady úplně nějaký cizí číslo, tak snad to není... Co to je, nějaký vir? Není to vir. Je to pozdrav z Itálie. Ježíš, to je krásný. Ahoj, tady Káča, zdravím z Itálie. Žiju tady už moc let, ale pořád vás ráda poslouchám. Určitě prsten Arabely. No tak to zdravíme, to je krásný. Taky bychom tady chtěli moře. No jo, nemáme všechno. Co dál? Hele, prsten, ten se líb nosí, viděl si, jak bylo to sluchátko velké, kdo by se s tím tahal. A přál bych si, aby jeden měsíc mluvili politici jenom pravdu. To bychom se dozvěděli věcí. Já vím, utopie, čus Pavel. Ty bláho, Pavle, co utopie? To by byl klid, kdyby politici jeden měsíc mluvili pouze pravdu. To by byl klid. Hele, ani jeden politik by neotevřel... tu pusu. Nepípl by ani slovo, kdyby měli mluvit jenom pravdu. Boží. No a ještě tady na závěr. Jirko, já bych dal přednost prstenu. A tím bych si vyčaroval i to sluchátko. Tleskám. Konečně typicky česká odpověď. Ano. tohle je ta česká klička. To je krásný, ale ta zpráva ještě pokračuje. No a tím sluchátkem bych zařídil výhru našich dneska proti Anglii, protože už by si to kurňa zasloužili. Jo, ten fotbal, to je krásný. Úplně to vidím. Halo, halo, proč je gólu málo? A tak volám jako hrom, ať daj večer Anglánům gólu milion!
1: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace. Skvělá kuchyň. Krytá motokárová dráha. A 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
8: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
9: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
8: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Ne.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Hit Rádio na úterní odpoledne Poetika. Mám pocit, že tě ztrácím. Jestli máte pocit, že se ztrácíte ve všech moderních technologiích a v současném světě 21. století, no tak se nebojte, teď nemám pro vás tip na nějaké přednášky nebo moderní workshopy, jak se v tom zorientovat a podobně. Vůbec ne, naopak. Jestli se ztrácíte v současnosti, tak se s námi na Hit Rádio vraťte zpátky v čase. My vás vezmeme do doby, ve které se budete cítit jako doma. 80. 90. a milénium. 3 hodiny vzpomínek a samozřejmě i tehdejší hudby, tak to je Hit Radio Classic. Začínáme už dnes večer od 18 hodin. No a teď jedna malá ochutnávka z dnešního večera. Tohle je rok 1995. Simply Red, Fairground na Hit Radio. Jenom pro vás. Hezký úterý.

0: ochutnávka 90. let a vracíme se zpátky do 21. století, konkrétně do roku 2026. A pokud naopak jako máte rádi ty moderní technologie a všechno, co se týká 21. století, tak určitě samozřejmě jste slyšeli o bitcoinech, že jo? Tak mám tady jednu takovou jako zajímavou věc, zajímavý tip, který by vás mohl trošku oslovit. Protože chviličku byl klid a už zase se začíná o bitcoinu hodně mluvit. Zase všichni začínají špekulovat, co to je a jak to získat a tak podobně. A dokonce i banky už ho začaly nabízet. Jo. A třeba Partners Banka teď dovoluje koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Žádná registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dají dokonce zdarma. Jo, koukám tady, že tam nějaká akce, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Takže pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak udělejte asi jako přesně tohle. Stáhněte si apku Partners Banky, zadejte kód BTC500 a kus bitcoinu zdarma máte vlastně doma. Jo? Kdo to má? Pak můžete přijít večer do hospody a říct, hej, mám kousek bitcoinu. A oni vám na to řeknou, hej, tak platíš účet.
1: Potřebujete připravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: i za 100 let.
1: Co bude za 100 let, tak to nevíme. A na druhou stranu možná ani vědět nechceme. Co se ale děje teď v roce 2026, tak to víme a řekneme vám to v nejnovějších zprávách už za chvíli na Hit Rádiu. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově v Písečné ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením, jezdí se tam kyvadlově a ještě v Teplicích v ulicích Zemská a Jana Koziny probíhá výstava přechodu pro chodce, i tam počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.

0: 29 900 korun. Více informací na forting@česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňobraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie. Radio. 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česká.

0: jedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako rok dříve. Společnost Scio chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Škola by měla sídlit v metropoli a z kraje nabízet dva bakalářské studijní programy. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcarazovi 6-7 a 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. Teď se podíváme k nám.
1: Budova krajského úřadu v centru Ústí nad Labem by se mohla proměnit. Radní schválili vypsání soutěže na novou podobu stavby, včetně okolního zázemí. Ještě předtím ale musí kraj vyřešit havarijní stav fasády, ze které se odlamuje kamenný obklad. Stavba v 80. letech výrazně narušila podobu ústeckého centra. Padlo kvůli ní několik domů na Mírovém náměstí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech se budou místy ještě vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se postupně bude rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hitrádio.
3: Pokračuje odpoledne na Hitrádiu, máme 2 hodiny a tím pádem tak si opět spolu budeme povídat. Dneska opět budu chtít vědět váš názor a zkusíme zjistit, jestli mají vědci pravdu, anebo jsou úplně mimo mísu. Dáme si jeden hit, vyhlásíme dnešní téma, bude sportovní a vlastně fotbalový. Tak jestli fandíte fotbalu, teď přijde konečně taky řada na vás.
2: Hitrádio Nord Music.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 14 hodin a 5 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady, mám tady pro dnešek další téma. Mám tady další statistiku vědců a jsem strašně zvědavej, jestli se mýlí anebo ne. A pokud ne, tak mi to vlastně udělá hroznou radost. Dnešní téma je, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo

0: věřit našemu nároďáku, začala je bavit hra, jakou se prezentují. Pod novým španělským trenérem. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Díváte se na náš nároďák, fandíte mu, jste dlouhé roky fanouškem, nebo faninkou samozřejmě. Dneska hrajeme večer proti Anglii, tak se nám to vlastně jako hodí, protože budeme hrát ve Wembley. Anglie je extrémně silný, náročný soupeř. Teď vyklepli Chorvatsko 7-0. No a my máme novýho trenéra, máme tam nováčky v týmu, mladíčky. Trenér Denia tak dokonce pozval 7 nováčků. 6 z nich už hrálo. No a obraz naší hry se za velmi krátkou dobu radikálně změnil. Tak se ptám, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začal bavit náš národní fotbal? Dejte vědět, co si myslíte, 777 937 777.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska večer hraje český fotbalový nároďák proti Anglii v rámci Ligy národů. Máme těžkou skupinu, Španělsko, Anglie, Chorvatsko. No a nelze si nevšimnout, jak se změnila hra českého národního týmu. A všimli si toho taky naši
0: vědci,
1: kteří teď tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků zase začalo věřit našemu nároďáku a baví je náš fotbal. Tam se vás, co vy na to? Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. My lítám normálně jeden centr do 16 za druhým. To je jedna zpráva za druhou. Tak super, pojďme na to. Libor, ahoj, já už jsem nad fotbalovou repre zlomil hůl a teď ji zase slepuju dohromady. Mile mě to překvapilo, i se dneska večer těším na fotbal. Hezky. Další, čau, mě nároďák víc než překvapil. Asi ty prachy, co dávají novému trenérovi, mají smysl. Myslel jsem si, že to trenérem není, ale asi ano. Ještě je brzy říkat, jak jsme skvělí, anebo že v budoucnu vyhráme euro, ale jestli jim tenhle přístup vydrží, tak by to mohlo jednou zase cinknout. A když ne, tak nevadí. S kvalitní hrou jsem smířen i s porážkou. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Další názor, je to tak, nároďák sleduju už od svého dětství, kdy jsem čuknul k fotbalu. Každopádně ta chuť začala opadávat. Několik kaus, výroků, styl hry, bez nápadu, taková potápějící se loď. Jsem rád, že přišel někdo, kdo tomu dává směr a zvedá naši repre nahoru. Konečně je tam nějaký nápad, přihrávky, kombinace, útoky, dá se na to dívat. Tak jen tak dál, chce to čas, i přes ty nynější prohry, tak je to vlastně výhra. Další hezká zpráva, za to moc děkuju a vlastně jako po tohle se můžeme jako podepsat, jo? Protože přesně je tam nápad, jsou tam přihrávky, kombinace, útoky. Když jsme hráli proti Anglii, tak já si pamatuju z druhého poločasu, takhle jsem u toho stál hned vlastně u hřiště, jak tam stojím s mikrofonem a hlásím ty góly se staví a tak, tak to mám hned z první ruky a teď koukám, jak z té šestnáctky od nás, respektive teda přímo od golmana, na pár doteků jsme se dostali až k ním před bránou. Říkal jsem si, wow, to hrajeme my? Je to krásný, takže i za mě je tam opravdu ten nějaký jako španělský cit pro fotbal vidět. A je vlastně skvělý, za jak krátkou dobu to ti kluci začali hrát. Co vy si o tom myslíte? Je možný, že tedy
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 73% fanoušků je vlastně zase spokojeno? Já si říkám, a co dělá těch 27% ostatních? Co chcete víc? Tak dejte vědět, 777-937-777, jako kdybychom teď byli v hospodě u stolu, pojďme si normálně popovídat o fotbale, jo? Chlapi i dámy,

0: Krištofa Šňůry na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, že je na správné cestě a baví je ten směr, kterým jdeme. Ptal jsem se, co i těch zblých 27% a pár zpráv mi sem přišlo. Třeba tady Lukáš píše, čau, já spokojený nejsem, čekal jsem víc, dělalo se z toho halo, ale pořád jsme nedokázali ani jednou vyhrát, vzadu jsme s nulou a to vamos Česko je taky bizár, jako kdyby Španělé měli pojďme Espaňa. Díky za názor. Tady já se postavím trošku do obrany, zkusím odrazit tyhle útoky, protože za prvý, jasně, vzadu s nulou, chápu, vypadá to jako blbě, na druhou stranu Anglie, Chorvatsko, Španělsko, jo. Co jako víc, jo, to prostě mistři světa, mistři Evropy, je to bronzový z mistrovství světa aktuálně, to prostě jako... Já jsem rád, čekali jsme, že to asi bude s nulou a nikdo ale nečekal, že nedostaneme jako za 4 zápasy tak málo gólů. Mohli jsme tam mít jako každý zápas 5-0, že jo, nebo 0-5, jo, z toho našeho pohledu. A ono ne, my jsme šahali i po remíze se Španělskem, jo, takže... Ty brďo, jako co víc. No a třeba vamos Česko. Tak to je věc, která taky rozděluje fanoušky. Na druhou stranu, my jsme spojili dva světy. Spojili jsme Španělsko a spojili jsme Česko. Máme poprvé v historii španělského trenéra. Takže kdyby Španělé měli poprvé ve své historii třeba českého trenéra, tak by taky jako si mohli klidně dát, asi ne, pojďme Espaňa, protože to se jim blbě vyslovuje, ale třeba Espaňa do toho. Jako proč ne? Je to vlastně jako, je to fajn? Je to pořád show? Takže jako za mě jako dobrý. Co dál? Co vy si myslíte? Čau, myslím si, že jasně... Fotbal vždycky bude fotbal, mnoho povyku pro nic, stejně to vždycky dopadne tak, že částka za ty prostitutky rozhodně neodpovídá. Taky dobrý názor. A teď pojďme tady, když to všechno spočítat, udělat nějaký rezime, jo? Jak to vypadá? Vypadá to, že...
1: Vědci.
0: V tomto případě mají pravdu, protože opravdu... Těch 73% je podle mě reálné číslo i podle toho, co vy píšete. A my dneska večer budeme držet palce a já to tady zavřu, ještě tady Mirek píše, fotbal mi pod novým trenérem opravdu baví, je dobře, že nás trénuje někdo s odlišnou mentalitou, která je v tom rozhodující, baví to hráče, baví to fanoušky, radši prohraju s takovým fotbalem, hlavně to přitáhne více dětí ke hře, budoucí hráče a možná i budoucí reprezentanty. Mirku, díky za tuhle zprávu, tohle bych to uzavřel a tvrdím, že teda pro dnešní den
1: vědci
0: mají pravdu a my večer budeme fandit našim proti Anglii. Díky za vaše názory, zítra zas.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.

nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hitradiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitradio.

Letos je to 50 let od doby, co vyšel legendární hit Jirky Schellingera Léto s tebou. Tohle je nová verze, cover verze od Sofiana Mežmeže, Léto s tebou. Má to stejný vlastně jako vibe. Je to super. Mimochodem, tahle skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky, čtvrtý díl oblíbené filmové série, ve který se mimochodem znovu setkáte s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Tolik tedy na Hit Rádiu. Léto s tebou. No, léto nám pomalu listy končí. Už tento týden prý má babí léto skončit. No, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se k nám zase vrátí nebo ne. Ale je jasný, že o víkendu už asi budeme normálně nosit prší pláště a že teploty padnou až o 15 stupňů.

0: Rušín. Skupina Voktoru si taky velmi často píšete do našich srdcovek a tím pádem jsem ještě dneska jí takhle stihnul. Jsem rád, že jsme to stihli. Hit Catch do 15. hodiny ještě Eva Farna, taky Zayn a Sia a nebudou chybět ani Imagine Dragons. A legendární hit Thunder, který je vystřelil až do hudebního vesmíru. A dokud tam takhle jako krouží, jako satelit, a dívají se na nás ze zora, stejně tak na všechny ostatní kapely. Tohle všechno stíháme do 15. hodiny, od 15. se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Pelnář a budu tady s vámi zase zítra mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás v 9 odpoledne čeká ruleta dvojsmyslů a ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte!
1: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obal.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
12: Běž už.
13: Více na cestaodpadu.cz.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Banka.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
4: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte pozor v Chomutově v Dukelské ulici. Bouralo tady osobní auto s motorkou, takže počítejte s možnými komplikacemi. Přeju šťastnou cestu, bezpečný dojezd do cíle. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Maximální prodejní cena nafty ve středu klesne oproti dnešku o 41 haléřů na 47 korun a 97 koruny za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Ve Francii pokračují protesty a blokády škol. Poprvé se k ním dnes přidali také odbory. V Paříži se očekává až 40 tisíc demonstrantů, kteří upozorňují na nedostatek personálu a špatný stav škol. Kvůli protestům bylo podle odborů uzavřeno rekordních 1800 středních škol. Do protestů se zapojili také učitelé a rodiče. Spojené státy jednaly s Čínou o zahájení vzájemných návštěv jaderných zařízení. Tématu se v příštích měsících plánují dál věnovat. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla stanice CNN. No a Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu bohužel nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosu Alcarazovi 6-7, 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál český Davis Cupový reprezentant za hodinu a 630 minut.
10: Jak předpověděli, tak se taky stalo. Neboli, přátelé, dneska máme na severu Čech stejný počasí jako bylo včera, tedy pod

0: třetí hodina odbyla, kamarádi. Máme 2 minutky po třetí, to znamená, že nám startuje druhá odpolední show padla tohoto týdne. Přejeme krásný odpoledne a zdravíme vás všechny. Doufám, že už za volanty.
1: Ahoj!
0: Ahoj!
1: A protože tušíme, že v práci už to pomalu balíte a skutečně se řídíte domů, tak jsme si řekli, že mrkneme na to, kolik jste vlastně vydělali. Za chvilku vám otevřem peněženky a mrkneme na to, kdo z vás je nejbohatší. Počkejte si na to.
0: Do té doby Bastille a nebo taky Shakira. Tu je hit, se kterým otevíráme úterní padla. Vítejte!
2: Odpolední show Hit Radio North Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus, se...

0: turn to dust. All that I adore.
1: Bastille, Things We Lost in the Fire. Hit Radio North Music. Máme 9 minut po 3. hodině.
2: A je to tady. Přátelé, dočkali jsme se a konečně byl vydán aktuální žebříček nejbohatších lidí na světě.
1: A
2: je to venku, takže každý z nás se na něj teďka může podívat a zjistit, jestli se mu vyplatí chodit do práce, anebo ne.
1: Asi ne.
2: No, my dva tam nejsme.
1: To jsem tak.
2: To znamená, máme jenom dvě možnosti. Buď budeme dál vysílat chudý, anebo změníme biznis.
1: Jo, to je taky vlastně ta možnost. Nevím úplně, jestli se v tomhle žebříčku najdete i vy, milí posluchači, ale minimálně je dobrý vědět, prostě komu závidět. Hele, to si pojďme říct upřímně.
2: Takhle, asi celý svět může závidět pánovi, který se jmenuje Elon Musk.
1: No, ježišmarja.
2: Netřeba představovat, to je aktuálně ten nejbohatší člověk na světě, který má nějakých 970 miliard dolarů.
1: Dolarů. Na český nevím, kolik to je, a miliarda, kolik má nul, to taky nevím, kolik. Takže
2: prostě je to strašně velký číslo a nedá se to do konce života utratit.
1: Je to ranec.
2: Tak tolik má tenhle pán. Za ním dlouho nikdo. A pak jsou ty ostatní, druhý místo, Larry Page, neboli pan Google.
1: Ano.
2: Ten má nějakých 294 miliard dolarů. A třetí je Jeff Bezos, neboli pan Amazon. Mm-hmm. Tak ten má nějakých 277 miliard.
1: Jenom.
2: No, takže asi tak nějak. Ale samozřejmě my jsme tam hledali vás, milí posluchači. Koukali jsme na severní Čechy, Ústecký kraj. Fakt jsme to luštili křížem krážem. A našli jsme tam akorát na třetím místě pana Křetínskýho. To je majitel fotbalový Sparty. Ty drobný jsem teda ani nepočítal.
1: Ještě provokuj.
2: Na druhém místě jsme našli pana Strnada, ten zase vlastní fotbalovou Plzeň. Mm-hmm. No a pozor, nejbohatším Čechem je podle tohohle aktuálního žebříčku boháčů paní Renata Kellnerová se svojí rodinou, která má nějakých 389 miliard korun.
1: To je teda taky dost, to je taky pěkný balík, no. Ale tak tam se to dalo očekávat, že u Kellnerů.
2: To je pravda, ale jestli se nepletu, tak nějakou dobu byl Strnad první.
1: To je pravda.
2: Rozumíš, on jo, má jo. Nějaký ty zbraně a tohleto a to je jako v kurzu, co si budem bohužel povídat. Takže myslím si, že on byl jeden čas nejbohatší, ale tadyhle podle toho žebříčku je to paní Kellnerová.
1: Zatím z toho vychází, že bychom měli teda si pořídit nějaký fotbalový klub, kamčo.
2: Ano, je to cesta, jak se dostat do žebříčku.
1: Dobře. A kolikže měli ty Kellnerovi teda?
2: Kellnerovi mají aktuálně 389 miliard korun. Což mi připomíná, kolik je teďka schodek státního rozpočtu?
1: Asi 380.
2: No tak už víme, kdo to zacáluje.
1: Vyřešeno, děkuji.

0: na 4 pryč, s vámi úterní padla na Hit Radio North Music a taky Leony Don't Worry. Hezký odpoledne.
1: Krásný odpoledne všem. A abychom byli spravedliví, přátelé, tak po žebříčku nejbohatších lidí na světě, kterým jsme to dneska odstartovali, pro vás máme okamžitě a následovně žebříček nejchudších lidí na světě. Ať je to vyrovnaný.
0: A doufám, že tam taky nejsme my.
1: Taky jsem nás tam hledal, ale máme štěstí, protože takový žebříček neexistuje.
0: Nekecej, není.
1: Ne, není, údajně se nedá úplně určit na jednotlivce, kdo je ten nejchudší. A proto se to nedělá podle lidí, ale podle státu.
0: Výtečně. Takže na kolikátý místě,
1: přátelé, třetí nejchudší země na světě je Jižní Súdán.
0: Tak to dobrý, tak to nedáme. Dobrý.
1: Druhá nejchudší země na světě je Středoafrická republika. A pozor, ty úplně nejchudší na světě, tak to je Burundi.
0: Čekej, to jsem si vygooglit.
1: Ti řeknu rovnou Afrika.
0: Takže Afrika.
1: Afrika, aha. Burundi.
0: Burundi.
1: Burundi. Přátelé, dobře si to zapamatujte. Já vím, že život na severu Čech není jednoduchý, ale buďme rádi, že nejsme Burundiani.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Dobrý den, já mám akutní problém, pane doktore.
19: Povídejte.
18: Řekli mi, že na auto budu čekat 30 minut a já už toho mám tik v oku.
19: Sestro? Máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
18: A vedlejší účinky?
19: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
20: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
21: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
17: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Já nový plot mám.
22: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swim Stones and I, to máme Francii, Austrálii a taky Ameriku ve třech minutách. Gun, s vámi Hit Radio North Music, přejeme krásný úterý.
1: Zpátky na sever Čech, přátelé, protože tady nám ještě vládne sluníčko a chvilinku ještě vládnou bude, tak toho pojďme využít. A dneska večer, až budeme čumákovat do nebe a užívat si ty poslední nádherný dny, tak my vám k tomu budeme hrát ty nádherný pecky.
0: Přesně, i dneska večer bude totiž možná na severu Čech taky ještě teplíčko, tak to si zaslouží nějakou tu poslední grilovačku, tak k tomu vám budeme opravdu hrát do noty. 80. 90. začátek milénia, zkrátka úterní Hit Radio Classic od 18 hodin a začneme tak jakoby na po hodindu. To je ten první chod z toho grilu.
1: A to vzpomínání, jaký bylo to letošní léto?
0: Vlastně taky, budem bilancovat. Texas, tahle legendární kapela dneska večer určitě zazní a k tomu přidáme taky další chod.
1: Tady cítím, že se počasí zkazí. Ve čtvrtek je to tady.
0: Ale tak to jsem strašně zvědavá teda, co ti bude ukazovat ta další ukázka.
1: Tak to je jasný. Až bude hnusně, tak s Vendulkou navěky zalezu do deky.
0: Dneska večer nás kamarádi na Hit Radio Classic čeká taky Tom Jones a Sex Bomb. No a jednu takovou Sex Bombu se pojďme dát rovnou teď.
1: Jsem s ní. Přátelé, tady je ochutnávka, ovšem v kompletním podání jednoho z legendárních hitů historie, na který do smrti nezapomenem. Tohle je Share a Believe v odpolední show padla na Hit Radio North Music.

0: která je všude zdejší. To je kapela Jelen, právě teď i tady u nás na severu Čech v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: Jelikož bude za chvilku 3:15, pojďme si říct, který hity nás ještě čekají. Třeba novinka od Alexe Warrena, Fever Dream, anebo taky kapela, která za mě osobně tenkrát udělala takovou jako hudební revoluci, a to jsou Black Eyed Peas, protože jejich alba jsme milovali, milujeme a milovat budeme. Let's get it started.
0: To mi vyprávěj. Zažil jsem to na vlastní kůži.
1: Black Eyed Peas jsi
0: no
1: viděl?
0: Jo. Neviděl, já jsem byl Black Eyed Peas.
1: Jak to?
0: To jsem nevyprávěl ještě.
1: Ne.
0: Já jsem byl v roce 2010 Black Eyed Peas.
1: Jak jako? Jako na nějaké maškarně?
0: Ne, žádný maškarní. V roce 2010 vystupovala kapela Black Eyed Peas poprvé v Praze, v České republice.
1: Ano.
0: Velký halo kolem toho bylo, spousta fanoušků se sem tenkrát sjela a bylo to fakt očekávaný vystoupení, takže nás tenkrát s klukama z rádia napadla taková kulišárna, že budem Black Eyed Peas. Ale my jsme to jako fakt dotáhli k dokonalosti. Tenkrát s nima vystupovala i zpěvačka Fergie.
1: Ano.
0: Takže pozor, kluci se převlíkli za ty frajery a já byl Fergie. Já jsem se normálně voholil, mě zmizely fousy, přišly profesionální maskérky, které nás namaskovali, kostyméři, který nám hodili hadry, a dokonce jsme si zaplatili i gorily s černýma brejlema, a takhle jsme vyrazili do centra Prahy. To jsi neviděla, co se dělo.
1: Nová ochranka kolem
0: vás. To bylo, ale ty nestíhali vůbec, jako ty lidi na nás letěli, každý chtěl podpis, každý chtěl fotku, no prostě neuvěřitelná věc, jak dokážeš zmátnout dav. A musím říct, že v jednu chvíli už jsem to téměř nevydržel a počural se smíchy, když na mě takový hlouček chlapů řval: I love you, Fergie, I love you! Jsem říkal, já tebe taky.
1: Děláš srandu.
0: No jo.
1: Nejlepší příběh, který jsem v životě slyšela.
0: Ale život si musíš užívat.
1: Věděl o tom někdo nakonec, že teda jste to byli vy?
0: Podle mě Black Eyed Peas, protože jsme pak večer koncertovali místo ní.
2: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
20: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
21: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Chvilka romantiky, nadechnout, vydechnout. Christina Perry na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Mosteckou v Lomu. Na náměstí Republiky došlo tady ke střetu dvou osobních aut, takže opatrně. Pozor dejte taky mezi Litoměřicemi a Libínem. Tady se na vozovce pohybuje kůň a stále počítejte s možnými komplikacemi taky v Chomutově v Dukelské ulici, kde máme po nehodě osobního auta s motorkou, takže i tady bacha. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
9: Červenekontejnery.cz.
10: Rádia C.

0: Hrady, zámky a další památky letos zatím přilákaly kolem 3,8 milionu návštěvníků. To je stejně jako loni. Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů. Příští rok vstupné nezdraží a návštěvníky zavede po stopách šlechtického rodu Turn Taxisu. NATO připravuje strategii, která má zajistit rychlé vítězství v případě ruského útoku na východní křídlo aliance. Počítá přitom s větším využitím moderních technologií, především dronů a umělé inteligence. Podle agentury Bloomberg chce NATO tyto technologie propojit s tradičními vojenskými schopnostmi. A teď trocha kuriozity. UEFA bude řešit incident z nedělního zápasu Ligy národů mezi Irskem a Izraelem. Irská strana si stěžovala, že izraelský reprezentant měl o poločase plivnout na člena jejího realizačního týmu. Případ teď prověří vyšetřovatelé a pokud se obvinění potvrdí, hráči hrozí dodatečný disciplinární trest.
1: Přátelé, vyfoťte si to sluníčko, který máme dneska na severu Čech, protože brzy už ho neuvidíme. Užíváme si poslední krásný dny, kdy máme modrou oblohu a na teploměrech 19 až 22. Ještě zítra to půjde, i když dopoledne bude oblačný, ale odpoledne by zase mělo vykouknout sluníčko a bude 18 až 21 a pak se to definitivně zlomí a dorazí podzim se vším všudy.
2: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia Nord Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
3: No tak, abyste si ještě to krásný počasí, který se nechce co to nevidět zkazí, abyste si ho pořádně užili, tak teda allou domů z práce, padla, 4 minutky po 16:00 nám pokračuje naše odpolední show na Hit Rádiu Nord Music.
1: Doufáme, že u vás to bylo dneska v práci, jak se říká, na pohodu. Tady u nás v rádiu jsme se zhádali jak psi. Jestli chcete vidět proč, vydržte.
2: Ze srdce vyhřátých Doksan až na chladný Klínovec. Odpolední show Hit Rádia Nord Music.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 16 hodin 10 minut, úterní hit Radio North Music a tohle byl Mark Amber a Belong Together. Jestli k sobě někdo patří, tak jsme to my a vy.
1: To sice jo, ale my jsme se dneska málem rozpadli.
0: My jsme se dneska málem rozpadli.
1: Přátelé, to bylo peklo. To bylo peklo, co se dneska dělo na hit Radio North Music. Vysvětlím. Naše oddělení sociálních sítí se rozhodlo, že umístí na náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music anketu, nejhorší věci, které dělají kolegové.
0: Tak, a každý z nás v tom někoho z nás poznal, každý z nás se možná taky sám v tomhle poznal.
1: No prostě jsme si to tady vyříkali. Jako,
0: no, ve finále jo, jako bolelo to, ale je dobrý prostě tohle říct a odkrejt tu, že jo.
1: Takhle, pojďme dát nejdřív do placu pár tipů, který máme v anketě a ze kterých můžou naši posluchači na našem Instagramu vybírat.
0: Hele, je tady třeba věci, které fakt jako nesnášíme na našem kolegovi. To, že chodí pořád pozdě, a nebo si pořád stěžuje na něco. Tak, zatím jsem to pořád já.
1: Zatím je celá anketa o tobě.
0: Zatím je to celá anketa o mně. Ukazuje 150 fotek z dovolený. Ty bláho, tohle úplně nesnáším, to je fakt. A odchází vždycky první.
1: To taky naštve, když ty ještě dřeš a vidíš. Tak ahoj, zítra.
0: Čau. Přesně tak. A nebo je tady pomlouvá všechny kolegy. To taky nemáme rádi na kolegovi. A nebo bere si neschopenku kvůli každému kýchnutí. Takový ty notorický...
1: Jo.
0: Víš, jak to je.
1: Asi zítra nepřijde.
0: Přesně. Přesně. A tohle všechno my tady máme. A tohle všechno máte v práci taky vy. To je jasný.
1: A právě proto se vás ptáme, co je úplně nejhorší podle posluchačů Hit Radio North Music. Na co jste jako fakt v práci alergický? Prostě něco, co na svým kolegovi ale nesnesete. O tom můžete rozhodnout tenhle týden na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music. Tak hlasujte a my vám už za chvilku práskneme ty nejhorší věci, které dělají moderátoři Hit Radio North Music.
0: A na to se těším.

0: tohle je předzvěst.
1: Temper City Self-Aware, Hit Radio North Music, krásný úterní odpoledne, no a pojďme kousnout do toho kyselého jablíčka.
2: Jdeme se zase zhádat?
1: Jo, pojď. Pojď do toho.
2: No tak jo, řekla jsi o to. Už jsme to tady před chvilkou nakousli na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music máme tenhle týden anketu nejhorší věci, které dělají kolegové. Mm. A vy můžete hlasovat pro vítěznou nejhorší věc. Jsme zvědaví, co to bude podle posluchačů Hit Radio North Music. Ale my v rádiu jsme si to mezi sebou vyříkali taky.
1: Přesně. Co nás vlastně dokáže nejvíc vytočit navzájem? Takže pojďme to vzít od začátku.
2: Pojďme začít třeba LSD. Ano. Lucka s Danem. Dámy a pánové, Dan je strašně hodnej kluk.
1: Miláček.
2: To je opravdu zlatíčko, který na nás furt myslí, on furt něco vaří, on furt něco peče, on furt něco pěstuje a on to všechno nosí do rádia, aby se o to rozdělil.
1: On je fakt hodnej, strašně hodnej.
2: Ale kdybyste viděli ten bordel, který tady po něm je, když odejde, mastnej stůl ve studiu, nádobí v dřezu, hrneček u výtahu, to je strašný.
1: Přesně, ty se doma přesně takhle popsal, mastnej stůl, talíř ve dřezu a hrnek u výtahu, to je přátelé, Dan v kostce. Lucie Schlegr, Miss České republiky 2005. To je kočička, to je srdíčko, to je sluníčko. Ale jestli jsem se někdy myslela, že já chodím pozdě, takhle, já přijdu, to je první věc. Ale jestli Lucka chodí za 5.12, to není za 5.12.
2: Ne, to není, to není. To není ani za minutu 12.
1: No, vlastně.
2: Podle mě je to tak 3 minuty po.
1: Tady už běží červená, ano, všude to svítí, že jsou mikrofony zaplý. A Lucka vybíhá úspěšně do třetího patra.
2: Já nemohla zaparkovat. Dítěti je špatně. Musíme ještě doktorovi.
1: Rodiče prostě se blinkal, jo?
2: Lucka nestíhá.
1: To je přesný. Tak, a teď.
2: No, a co ty, kamarádko?
1: No, co já?
2: Já už jsem to tady prásknul, ale já to řeknu znova, protože to tak je. Káťa je nemocná.
1: Jo, jsem.
2: Ona za to nemůže. Ne, každý to má, ale bohužel Káťu to postihlo. Přátelé, Káťa má v hlavě opičku s činelama.
1: Jako měl Homer Simpson. Opici s činelama.
2: A to je strašný peklo, protože ona každou chvilku na ty činely hraje a Káťa skáče, jak opička píská, jo. To znamená příklad, odcházíme z rádia a já nesmím zamykat. Nesmím, protože já bych mohl zamknout třeba jenom na jeden západ. To by Káťa nesnesla.
1: Ne.
2: Takže Káťa potřebuje zamykat, otočí klíčem dvakrát, aby se ujistila, že to je na dva západy a zkouší tím klíčem otáčet dál, jestli to náhodou nejde na tři nebo na čtyři. Když se ujistí, že je zamčeno, rozloučíme se. Ovšem Káťa se po 10 sekundách vrací a chytá znovu kliku. Ano, je zamčeno, dobrý. Řekneme si po druhé ahoj, já už jdu domů a Káťa se po třetí vrací ke klice. Já už doma večeřím a Káťa je po desátý u kliky. Je to blázen, ale mám jí rád.
1: Děkuju, takže kamčo. Hele, já už to vezmu jenom jako v rychlosti. Tadle moje opička v hlavě, ona vysloveně opravdu může za to, že já musím mít všechno do detailu naplánovaný. I co se týká playlistu, jo. Tady prostě musí všechno lícovat, všechno jako sedět do poslední vteřiny, do posledního beatu. A jak tady poslouchám ty přechody, jako jestli to všechno krásně sedí. A poslouchám to stokrát. A tady ten pán vedle mě, Kamil, ten si vezme sluchátka. A zpívá! Tleská do toho! A já se nemůžu soustředit. Hele, já jsem včera málem ten stůl přeskočila a prokousla ti krkavice, kamaráde.
2: Co jsem zpíval?
1: To už nevím, ale...
2: Let's get it started!
1: Yeah!
2: Let's get it started!
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
0: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days je do 18. října.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: 39 900 korun. Více informací na forting@česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: minut po půl pátý.
1: Díky moc, že nás ladíte a hlavně díky moc, že s náma zase vysíláte přes náš WhatsApp 37 39 958, kde vás evidentně baví naše téma nejhorší věci, které dělají vaši kolegové v práci.
0: Jako my jsme se tady taky, pravda, přihřáli jsme si políčičku, nebo respektive spíš jsme nalili pořádně ten volej do ohně a řekli jsme si, co nás vlastně štve na sobě vzájemně tady u nás na Hit Radio Nord Music. Ale je teda super, že v tom samozřejmě nejsme sami. A jdeme mrknout na náš WhatsApp 37 39 958. Napsala Darina z Ústí: ahoj do rádia, je hezký, že i když je každý u vás na Hit Radio úplně jiný, tak se pořád máte rádi. Tohle je fakt sen, o kterým se mě v naší práci nemůže ani zdát. Největší tik ve voku mám z mojí kolegyně, která má na starosti klientské centrum. A když odpovídá klientům na maily, nahlas předčítá každé slovo, které napíše. 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, 48 týdnů v roce. Darčo, tak to je.
1: To je nepříjemný, jako, to za chvilku leze na mozek, no. Vážená. Ale myslím si, že s tím se dá něco dělat. To se dá řešit. Jako? Já jsem si teďka vybral zprávu od Věrky z Klášterce a s tím se podle mě nic dělat nedá.
0: Ježiši. No, tak povídej.
1: Neuvěřitelně mě to baví. Věrka napsala: ahoj Káťo a Kamile, tak tohle téma mě fakt baví. Asi každý z nás má v práci kolegu, na kterému něco vadí. Platí to i pro mě, ale bohužel s tím nejde nic dělat. Mám totiž společnou kancelář s pánem, kterému strašně smrdějí nohy. V práci se poctivě přezouvá, takže každé ráno vyndá své nohy z bot a vklouzne do bačkůrek, které ten puch opravdu nezastaví. Zatím jsem nepřišla na to, jak mu to taktně naznačit, protože jinak je můj kolega miláček. Píše Věrka z Klášterce.
0: Ježiši, Věruš, tohle je nepříjemný, jako každý...
1: To je peklo.
0: Každý oder, který vychází, ať už je to jedno odkud, tak prostě je to peklo s takovýmhle člověkem pracovat, ale já nevím, neprodyšný bačkurky nějaký, nebo co bysme jí poradili?
1: Já vůbec netuším, protože chápu, že jsou zlozvyky, jako že lidi třeba jedí ostatním něco z ledničky, nebo dělají bordel, nebo kouřejí, kde nemá, to se dá všechno říct a odstranit, ale... Když máš jako kolegu, který máš fakt vlastně rád, jste spolu dennodenně v tom kanclu a on netuší, že mu smrdějí nohy, jak mu jako tohle taktně řekne?
0: Myslíš, že to fakt netuší?
1: Podle jako mě
0: málo kdo tohle asi, jak mu to řekne, že ale nevím, Franto, sorry, ale smrdějí ti nohy.
1: Jo, tak jako když už máte ten vztah nějaký hodně blízký, tak se to asi takhle dá, ale pokud jsou to kolegové, ahoj Jarmilko, ahoj Františku, nebo něco takového, tak je ti prostě blbý najednou říct, jo, prosím tě, Franto, chtěl jsem ti říct, to bylo ale spáchnutý. No, přátelé, je vidět, že nám ještě některé věci v naší anketě na Instagramu chybí, takže poprosíme naše social oddělení, aby tam doplnilo smradlavý nohy.

0: ve 4:45 na Hit Radio North Music. Pink a Blow Me One Last Kiss.
1: Mimochodem, Pink je zpěvačka, která se nikdy soutěže Eurovision Song Contest nezúčastnila. Mm-hmm. Takže pozor, přátelé, kdyby si to náhodou na starý kolena rozmyslela a chtěla soutěžit v Eurovizi, tak my to neuvidíme.
0: My to neuvidíme.
1: Ty to neuvidíš, ti říkám. Ty to neuvidíš.
0: Jak to?
1: Neuvidíme to, protože Česká televize oznámila, že musí začít šetřit.
0: Yeah.
1: Zkrátka dobře, přichází časy, kdy už nebude dostávat tolik peněz, pravděpodobně, kdy už nebude moc rozhazovat a kupovat všechno a platit za všechno, takže už dělá nějaký první škrty a oznámila, že mezi těmi škrty bude pravděpodobně i Eurovize, kterou už prostě příští rok neodvysílá.
0: Takže Eurovize 2027 se Česka úplně netýká.
1: No, jestli jste si založili kapelu, abyste byli v televizi, tak ji můžete zase rozpustit.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
16: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
15: Na zkušenostech nezáleží. Vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec. Životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
17: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
18: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
19: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
20: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio North Music.

0: Rehab in my head, Hit Radio North Music a 17. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, jenom upozornění z D8, dejte si pozor, mezi 82. a 84. kilometrem ve směru na Drážďany je tam silný provoz, tak tam zpomalte a oči na šťupkách. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: Hezké úterní odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady krátké zprávy. Do dneška měly obce domácnostem dodat hlasovací lístky pro podzimní volby. Možné je ale získat i předem na obecním úřadě nebo pak i ve volební místnosti v den voleb. Ode dneška také platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů. Ten potrvá do konce voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14:00 a uzavřou se v sobotu ve 14:00. Švédsko rozmístí na jihovýchodě Polska systémy vzdušné obrany Patriot, aby chránilo logistické centrum NATO zajišťující dodávky zbraní na Ukrajinu. Už od prosince oznámil to dnes na tiskové konferenci švédský premiér. Ujistil také, že vyslání systému nebude mít negativní dopad na obranyschopnost. Severské země. Europoslanci schválili

0: Ferrari a první letošní mu usnadnilo zranění Australana Alexe de Minaura. Ten finále za stavu 7-6-0-1 z pohledu 39-letého držitele rekordních 24 Grand Slamových titulů bohužel vzdal.
1: Od čtvrtka dorazí na sever Čech podle meteorologů pravej podzim, to znamená zamračeno, foukání, plískanice, prostě všechno, co k podzimu patří. Takže ještě zbytek dnešního večera a zítřek si užijte, protože sice občas na obloze nějaký ten mráček, ale jinak dneska i zítra ještě sluníčko a 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hitrádia Nord Music pro celé severní Čechy.
3: Co tam ještě děláte v té práci, pro boha? Ježíš, no tak mazejte domů, teď už je spousta hodin, 4 minutky po 5, odložit to, pověsit to na hřebík. Dneska už stačilo, nazdár!
1: Že? Nazdár! No a v té cílové rovince budeme samozřejmě s váma, protože před náma posledních společných 60 minut a v nich vám třeba prozradíme, jaká vzácná návštěva dorazí zítra do Hitrádia Nord Music. Tu si nesmíte nechat ujít.
3: Rozhodně, od nás právě teď třeba Coldplay.
2: Od žateckých Chmelnic až do litoměřických Vinic. Zlepši si náladu. Hitrádio Nord Music.

0: Tohle je Verona a taky odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Káťou a Kamilem.
1: Kamarádi, stalo se vám někdy, že jste se tak moc opili, že jste to tak moc přehnali s pitím, že vám musel někdo pomoct domů?
2: Jo.
1: Dobře.
2: Ale mám to v mlze.
1: To je dobře, to je dobře. A už se vám taky někdy stalo, že jste se tak moc opili, že jste to tak moc přehnali s pitím, že vám museli domů pomoct dokonce policajti?
2: Ne, ale mám to v mlze.
1: To je dobře, ale takhle ve finále možná je to trošku škoda, nebo alespoň v Japonsku, protože představte si, že v Japonsku tamní policie, když uvidí takhle na ulici nějakého jako silně podnapilého člověka, který prostě nohy se mu matají, jo, a není tak úplně jako ovladatelný, tak oni mají takovou speciální deku, do kterého ho zabalej toho člověka a zabalej ho tam jako...
2: Jako aby mu nebyla zima?
1: Ne. Aby si neublížil. To je na tom, mě to přesně strašně
2: jako
1: roztomilý.
2: Aby se nemohl mrskat.
1: Oni ho tam normálně zabalej jak kojence prostě, nebo jak tortilu, jak burrito, aby se nemohl hejbat.
2: A co s ním pak dělá?
1: No a potom ho bezpečně dovezou domů.
2: Fakt
1: to
2: jo.
1: Je právě strašně jako roztomiloučký, tak když takhle host. Uvidíš prostě tortilku v Japonsku, lidskou tortilku. Člověče, tak oni, tak aspoň víš, jako že tenhle člověk to hodně přepísk dneska večer.
2: Jo, je v dece.
1: Je v dece, přesně.
2: Pána boha, ty Japonci jsou z těch svých závitků už úplně zblblí, jako.

0: Ty už tady děláš i jingly, jo?
1: Já tady dělám i takový ty monstrozní výbuchy na konci hitu. To byl Avicii, Sandro Cavazza, Without You. S vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music.
0: My už se budeme pomalu loučit, přátelé, nejvyšší čas, protože v 6 zase potřebujeme spolknout prášek. Každopádně, zítra nás tady bude plno, protože zítra je středa, hosta je třeba.
1: Hosta je třeba, tak koho pak máme zítra na plánu v LSD?
0: Tak si můžete asi tak tipnout, když o víkendu startuje Stardance.
1: Počkej, ne.
0: Jo.
1: Nikoho ze Stardance.
0: Jo.
1: Ty si děláš srandu.
0: Jo. Ne. Ne. Přátelé, zítřejším hostem v LSD od 11 hodin na Hit Radio Nerd Music nebude nikdo menší než populární tanečník, ale taky choreograf téhle soutěže, kterou všichni hltáme v televizi, tedy soutěže Stardance, a to sice Honza Onder.
1: Oh, to si děláš srandu. Honzik, pedagog, tanečník, hvězda Stardance, zítra opravdu u nás v tomhle malém studiu.
0: Je to tak.
1: V Ústí nad Labem.
0: A že ten má k tomu co říct, protože jak říkám, ten tam tancoval, ten tam dělal choreografie, ten tam dělal vystoupení, trénoval, prostě ten o tom ví každý prd.
1: Doslova a do písmene. Ty blaho, takže zítra přesně v 11.00.
0: Je to tak, buďte s náma a laďte LSD na Hit Radio Nord Music.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
13: No nekecej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
16: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle je pestrobarevný úterní odpoledne, ale Farben, Ilira Fading a s vámi padla na Hit Radio Nord Music. Máme minutku po půl šestý.
1: To je teda pestrobarevný odpoledne, přátelé. To, co jsme před chvilkou viděli s Káťou z okna, to bylo snad víc než pestrobarevný. Čtyři děvčata, čtyři kamarádky a všechny čtyři si nesli v ruce láhev napití.
0: Ale nejenom tak obyčejnou láhev napití. Hele, tam byly třpytky, tam byly barvičky snad duhovýho charakteru.
1: Tam bylo všechno.
0: Tam bylo fakt, ale
1: tam bylo všechno. A je pravda, jak jsme na ně koukali a zároveň jsme se u toho usmívali, že nám došlo, že je to vlastně trend. Jo. Že je to vlastně móda, že už je to dneska součást těch mladých a nejenom mladých. Jako.
0: Přesně. Jako takhle, je super, že dodržujou takhle ten pravidelný picí režim, jo? To je jako, to je parádička, protože ty flašky mají třeba, nevím, 2 litry a ty to sebou taháš prostě celý den. Ale dneska je to opravdu jako módní doplněk. To máš prostě všechny barvy, všechny střihy, druhy, nevím co všechno.
1: Napadlo by tě někdy, že z láhve napití bude, jo, jako dřív jsme začínali u toho, že si člověk dal na krk nějaký šperk, že jo, nebo do uší náušnice, nebo prsten na ruku. A to byla ta ozdoba. Že jo, pak přišla móda toho oblečení, že už nám nestačila jenom kožeština, tak jsme si tady dali nějaký nápis, jako že jsme značkoví. Jo. Pak dorazila móda brejlí, že člověk, který ani nepotřebuje brejle, tak dneska nosí brejle, protože je to jako stylový.
0: Jo.
1: Ale v životě by mě nenapadlo, že uděláme módu i z flašky na vodu.
0: Jak. Flaška na vodu, jako už jenom to, jak to zní vlastně absurdně. Flaška na vodu, čověče. A dneska se to prodává normálně sériový výroby. To je hustý, no.
1: Jako, já jsem v šoku. Jsem v šoku a říkám si, a co bude dál? Co nás ještě čeká a nemine, přátelé? Protože pozor, jako flaška na vodu, tím pádem už může být cokoliv. Flašky na vodu se dneska dělají podle barvy, podle materiálu. Kdo má jako petlahev, to je boomer. To je a... No ano, já tady mám vedle sebe petlahev.
0: Ale pořád tu stejnou, kamarádi, on je prostě eko.
1: Přesně tak, ale sklo, to je dneska jakože... to vyvonění a na druhou stranu je to strašně nepraktický, takže dneska se prej dělají nerez lahve na vodu, které jsou ty nejstylovější a ideálně, aby si si pořídila v barvě, ke který pak seženeš i lak na nechty.
0: Tak jakou ty máš, modrou?
1: No já mám plasták modrý, no.
0: Gratuluju.
1: Stačí mi šlápnout na prst a budu ladit.

0: Jeden z těch největších hitů současnosti, to je Taylor Swift a Opel Light na Hit Radio Nord Music. Za chviličku už 6:15, kamarádi, krásný sluneční odpoledne.
1: A já si dovolím tenhle hit ukrást. A ukradnu ho pro svoji dceru, protože moje dcera má ráda Taylor Swift a dneska slaví narozeniny.
0: Narozeniny.
1: Takže Kristýnko, tohle bylo pro tebe všechno nejlepší k 11. a máme tě moc rádi.
0: Mua! Mua! Já taky, teta Káťa se taky přidává, to je moc hezký.
1: Ty myslíš, že tě pozvu na dort, viď?
0: No, já už jsem ho viděla, tak se na něho klepu celý odpoledne.
1: A já budu mít k večeři dort.
0: No hlavně, ty jsi měl už včera strach, že už se do něho zakousneš. Dopadlo to dobře?
1: Dopadlo to dobře, skovali ho přede mnou.
0: To je dobře, je. Tak si užijte dneska krásnou rodinnou oslavu.
1: Děkujeme.
0: A Kristýnko, krásný narozeniny.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z Pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z Pomyšl. Kvalita, která roste.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
19: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Commerzbanka.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech. Káťa a Kamil.

0: Farná Miraj, vzpomeneš si Hit Radio North Music. A nejvyšší čas dát si s Bohem.
1: Jdeme fandit našim fotbalistům, takže padla má padla a těší se na vás zase zítra ve tři.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, mám pro vás upozornění z Chomutova. V Písečné ulici probíhají stavební práce, počítejte tady s omezením. A připomínám uzavírku v Ústí nad Labem. V ulici u Vlečky tady probíhá rekonstrukce kanalizace. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vakcíny proti chřipce jsou připraveny pro seniory, pro ostatní dorazí později. Lidem starším 65 let je hradí pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování nepodcenili.
9: Že pro seniory 65+, chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky vlastně další vakcíny za během října a začátkem listopadu.
8: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. Policie zadržela zloděje, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory upravovali a prodávali v Česku i na Slovensku. Podle kriminalistů trojice ukradla 10 strojů a způsobila škodu za zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let vězení. Studentských demonstrací se dnes ve Francii podle pořadatelů zúčastnilo 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc ve francouzské metropoli. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá náš pavilon na aktuálním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde je Česko čestným hostem. Součástí instalace je také výstava českých knih v originále a překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: V průběhu večera noci polojasno, od jeho západu místy oblačno, zataženo, zejména v Čechách se opět ráno budou tvořit mlhy. Ranní teploty 11 až 6 stupňů, lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přechodně více mraku, ale odpoledne ještě teplo a jasno. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
10: Krásný večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký úterý. Bylo krásně, tak to věřím, že náladu zlepšilo. No a dál vám budou náladu zlepšovat ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Snad jste ready? A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afrik. A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afternoon. Tak jdem na to.

Tears for Fears a jejich Shout v éteru Hit Rádia. My už naštěstí křičet nemusíme, my totiž můžeme telefonovat. Telefonovali jste dneska někomu? Doufám, že jo, já taky, několikrát dokonce, protože dnešek je významný den pro telefonování. Je to totiž právě 6. října 1876, takže před 150 lety, co americký vynálezce Graham Bell uskutečnil první telefonický hovor, první skutečný telefonický hovor se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Je to 150 let. Člověk by si řekl, že to možná bylo i víc, ale ne. Přesně na den, přesně 150 let. On měl ten telefon teda na patentovém úřadu daný už půl roku předtím, ale první opravdový telefonát proběhl až potom. Tak pokud jste dneska nestihli telefonovat, vemte ten telefon do ruky a jděte někomu zavolat. Zavolejte třeba svoji babičce. Já jsem jí dneska volala. Dost možná i poslouchá, takže zdravíme. Ale schválně, fakt, jo, hele, pár minut, zkuste to. A pak se vrátíme k těm nejlepším hitům. Samozřejmě, ty jsou totiž nachystaný.

0: Dan Cookie Collective, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A krásné úterý, ano, vidíte to, jak se nenápadně suneme k tomu víkendu. Takhle, nevím, jestli je to teď úplně optimistický, protože už jenom tak jako den a půl se budem užívat babího léta. Pak se to má docela rapidně zkazit, tak doufám, že jste na to psychicky připravený. Jo, zároveň, hele, důvod koupit si hezký holínky, jo, nebo třeba nějaký nový prší plášť. Vždycky na to musíte najít to pozitivní. Platí? No a s těma nejlepšíma songama se to taky bude snášet o něco líp. Za chvilku s námi Madonna, Gigi D'Agostino nebo The Colin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou The Calling, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A na svobodě jenom 6 dní, doslova. Prosím vás, policisté teď totiž zatkli muže, který byl opravdu propuštěn z vězení 6 dní předtím. Ale co je na tom fascinující, on se totiž pokoušel vykrást zubařskou ordinaci. Mě úplně fascinuje, že se někdo snaží dostat do zubní ordinace, když je zavřena. Jo, pač většina z nás tam nechce ani když je otevřeno. Ale hlavně, co si chcete jako odnést ze zubařské ordinace? Jo, asi se ten kov dá jako prodat, ale podle mě jako zubařskou vrtačku prostě nechcete vidět, natož ukrást. To podle mě nosí smůlu, to jsou podle mě prokletý předměty. Prosím vás, nedělejte to. Jako, a hlavně, jak to chcete prodat? To asi každý pozná, že je to zubařská vrtačka, ne? No jo, no, lidi zkouší očividně lecos. Já zkusím další songy. To by se mohlo povést. Zvlášť, když s tím dalším je jedinečný Tom Jones.

0: Bruce Springsteen to prostě umí. My Hometown v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Doufám, že za sebou máte hezký den. Takový ten, že si teď večer řeknete, ale jo, jo, dobrý to bylo. Že jste se aspoň jednou, dvakrát zasmáli. Jo, jo, úplně slyším, jak kejvete, perfektní. A že to nebyl průšvih. Jo, to doufám. No a důležitý je, večery jsou zásadní, že jo, abyste se dostatečně připravili na spánek, ale také, abyste ten den tak jako uzavřeli. To znamená nějaký dobrý jídlo, takže dobrou chuť, pokud právě večeříte, k tomu nějaký příjemný nápoj a to nejlepší pro vaše uši, no? A to máme, to nejlepší z 80., 90. a milénia jede dál. Za chvíli Avril Lavigne, W nebo Sandra.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
0: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Hezký večer, doufám, že si užíváte úterý a k tomu samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a teď, pojďte to zkusit, pojďte se trochu zavlnit. Tohle je totiž Shakira.

Včera se stala strašně krásná věc. Možná jste to zaregistrovali. Dva nejstarší muži světa slavili narozeniny. Ano, protože oni se narodili přesně rok po sobě. Jeden je z Brazílie a druhý je Australan, takže ne, nejsou to sousedi ani bratři. Ale je to hrozně hezký. Takhle, nejsou to žádní mladíci, jo, to je asi jasný z toho, že jsem řekla, že jsou to nejstarší muži světa. Prosím vás, jednomu z nich je 114 a druhý je o rok mladší, 113 let. Neuvěřitelný věk. Každopádně oba jsou poměrně v kondici. No a tím, že slaví na stejný den, tak si dokonce udělali navzájem přání. To je hrozně hezký. Prostě přes půl světa si pošlete přáníčko, jo? Protože jste nejstarší chlapi na světě. Takhle. Mají pánové ještě co dohánět, protože úplně nejstarší paní je 117, jo? Tak budem držet pěstí, ať to tam kluci dotáhnou. Ale zároveň ta myšlenka je hrozně hezká. Zkuste si najít v rámci světa, nebo třeba i republiky, někoho, kdo se narodil ve stejný den jako vy a posílejte si přáníčka. No a když bude starší, tak je to ještě lepší, páč si každý rok připomenete, jak mladí krásně jste. Teď už ale tahle legendární záležitost. Michael Jackson a Thriller.

0: Tohle jsou Texas in our lifetimes. To s Hit Rádiem, krásný večer. 19.19 jsem vám chtěla říct. No můžete si zkusit něco přát, jo. Hele, já třeba na to věřím. A i když se to nesplní, no tak nevíte, že jo. Třeba zrovna bylo těch přání příliš. Jo, ale dobrý je to zkoušet, opravdu. 19:15, doufám, že máte hezký úterý, že jste si užili i to stále pokračující babí léto. Držíme si pěsti, ať to vydrží alespoň do čtvrtka. Co zaručit můžu? To přísahám, to jsou ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba skupina, kde dominovala hlavně krása. Tak to prostě je. Sugar Babes byly prostě nádherný, je to tak. A ještě k tomu uměli zpívat, to je win-win, dáme si je za chvilku, k tomu Chemical Brothers nebo Chris Isaak.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.

0: Chris Isaak a Wicked Game. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, velký úspěch se stal, pravda, díky pomocí, díky umělé inteligenci. Ale i tak, je to obrovský úspěch. Podařilo se totiž rozluštit jeden Napoleonův dopis, šifrovaný, jo, který byl záhadou 217 let. No a AI to rozluštila za 6 hodin, což je docela hustý, teda. I tak si myslím, že bychom to s ní neměli přehánět, ale tohle je velkolepý. Jen bych asi čekala, že to bude něco víc jako dobrodružno, jo, protože ten šifrovaný dopis byl v podstatě pokyny k tomu, jak postupovat v dalším pohybu. Mezi sebou komunikovali Napoleon a generál Marmont, jo, a bavili se o tom, kam mají poslat vojska. Čekala bych něco takového peprnějšího, jo, když tady na to čekáme 217 let, ale nevadí. Očividně i tehdy byly některé zprávy takový ne zas tak zajímavý, jo. Taky určitě dostáváte občas takový SMSky, který vlastně klidně nemuseli proběhnout, jo. Ale je to super, je to velký úspěch, třeba se nám podaří takhle rozluštit i další zajímavý tajemství, který máme, že jo. Člověk si počte, o čem se bavili tenkrát, no. Vesměs to bylo vlastně nudný, jako teď, akorát prostě více zdili na koních a trošku více mezi sebou prali. No, no dobře pro ně, výborná věc, objevili jsme další kus historie, to je skvělý a my budeme v historii pokračovat, i když ne tak hluboko. Teď jsou tady totiž Snap.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální Sputnik –

0: láska. Janek Ledecký právě teď na Hit Rádiu. Krásný večer. A doufám, že máte. Jo, to nejsou plané řeči. Já doufám, že si ho užíváte ten večer. No a že si užíváte samozřejmě ty nejlepší songy. Protože jo, pojďme si to říct. Hele, 80, 90 a milénium. To bylo to nejlepší. Dobře, ještě možná předtím. A občas se něco vyskytne, ale když si vezmete spoustu současných songů, tak často vycházejí z těch původních, že jo. Takže dobrý, dobrý, můžem to klidně říct, bylo to nejlepší. Jo, no a v tom budeme přesně pokračovat. Za chvilku s námi třeba No Doubt a taky tahle romantika. Westlife a Mandy už za chvilku do vašich uší.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
2: laminátovou
1: a voděodolnou,
2: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Dobrý den. Já mám akutní problém, pane doktore.
10: Povídejte.
9: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už z toho mám tik v oku.
10: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
9: A vedlejší účinky?
10: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
11: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.

0: vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: 8. hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hity jsou tu za chvilku Evanescence a právě teď White Town a Your Woman. Tak jde.

0: Bombshell Show Evanescence v éteru Hit Rádia.
1: No a pokud se opít, tak rozhodně v Japonsku. Prosím vás, tam totiž mají výbornou věc. Policisté mají speciální metodu na lidi, kteří to přehnali s alkoholem. Jo, neházejí vás do taxíku, ne. Normálně z vás udělají lidský burrito. Říkají tomu futon roll a vypadá to přesně tak, jak to zní. Jo, nemůžete se potom hýbat, nikoho nepraštíte, že jo. A policisté vás od

nesou jako roli koberce. Takhle, je na to 100% potřeba speciální výcvik, aby to burrito bylo pevné, aby nic nevypadlo. A zároveň, aby se ten člověk neudusil, to je jasný. Je to vlastně trošku jako s miminkama. Ani jeden neví moc, co se děje, mají žízeň, jenom ten jeden je o poznání těžší. Tak do Japonska, jo, když tak. Další hity k tomu, tohle jsou CC Catch.

0: Van Dijk s námi v Eteru Hitrádia. Hezký večer. A hlavně krásné úterý vám všem. Doufám, že jste to zvládli s úsměvem na rtech. Hele, zítra už je středa. Jo, to už je skoro vlastně pátek, když přihmouříte hodně oči. Hodně oči. Ale s námi vám to rozhodně uteče rychleji, jo. Aktuálně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Era, taky Kim Wilde, nebo... Věřím, že třeba Linkin Park a In The End vás potěší všechny.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

ráno, jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Budete dneska koukat? Takhle, je to hlavně pro silné povahy. Česko dneska nastoupí proti Anglii, v Anglii ještě ke všemu, takže pro Angličany domácí půda, jako takhle, nejsme favoriti, to asi tušíme, ale je pravda, že náš tým hraje zápas od zápasu líp. Jo, tak třeba se dostaneme na tu úroveň, že už to bude úplně perfekto. Jednou, někdy, v budoucnu. Každopádně pokud budete koukat, tak přeju pevný nervy, začínáme 20.45, držte se, jo, žádný slzy zbytečný, prostě víme, jak to je, Anglie je extrémně silný tým, no a můžeme doufat, pač doufání nám nikdo nevezme a naděje umírá poslední, jo, no a abyste na to měli ty nervy, tak si dáme další hity, tohle už jsou Ace of Base.

nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: vítáme na Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. Díky, že i dnešní večer jste strávili s námi a taky s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste si to cestování časem patřičně užili. Slyšíme se spolu zase zítra, budu se moc těšit. No a za chvilku douší další songy, čekají nás Spice Girls, jo, taky Beyoncé a taky tahle legendární záležitost. Ano, dámy a pánové, už za chvilku Metallica a Nothing Else Matters. Tak se mějte krásně a ahoj.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.

Blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Hit Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.

0: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život.
0: Pondělí až pátek v pravé poledne
1: na Hitrádiu.
0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech
1: a vysílej s námi.
0: WhatsApp Hitrádia Melk Music
1: 777-999-958. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
3: Hitrádio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Súveme na radio.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.